0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Kdo dál volá?
1: Smluvenej kód. Mám tady houseboat, obytelná je loď.

0: cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

V den svých 46. narozenin jsem si uvědomil, že bude čas, abych si našel družku do života. Ne, že bych cítil samotu, ale pětinku života už mám za sebou a je na čase, abych nechal bicyklu a mídy, přestal zvonit na domovnici a usadil se. Stejně už se musím 2 roky obden holit. Zauvažoval jsem tedy, kde by byla nejlepší příležitost k seznámení. Na domovní schůzi? Ne, tam loví nájemník Rambousek. Oslňuje perfektní znalostí dějin našeho dvora a umí jedním tahem namalovat schodiště. Proto mu žádná žena neodolá. Stačí jeden tah a máji. Já se sice také snažím, ale po 4 tahy nejdu, i když vindluji a nedotahuji zábradlí. A tak se raději poohlížím po děvčatech jinde. Žádnou příležitost nevynechám. Onehdy jsem zašel do kavárny Slávie. Známí mi radili, abych usedl ke stolku, kde sedí osamělá slečna a pokoušel se jí zaujmout nevšedním, leč vtipným počínáním. Skutečně bylo v kavárně osamělých sleče několik, ale když jsem kolem nich začal mlsně kroužit, netvářili se právě přívětivě. Jedna mě dokonce polila kávou a když jsem kroužil dále, přihodila šlehačku. Byl bych si k ní přisedl, ale neviděl jsem. Dobrotivý vrchní háva mi otřel oko pěstí a vyzval mě, abych usedl, že nejsem v automatu. Chtěl jsem ho napřed zmlátit, ale pak jsem si vzpomněl na svůj nedávný zápas se školákem Poulem, s nímž jsem se z jara právě sklepil skleněnku a dodnes i zamačkávám Boule nožíkem. Proto jsem si řekl, že bude lepší, když hávu veřejně urazím a zvolal jsem. Neobtěžujte mě, sluho. Více jsem ho urazit nestačil, protože už po mně šlapal a pak odešel. Ale když jsem zjistil, že pozornost všech dam je na mne dokonale soustředěna, poznal jsem, že mám na polovic vyhráno. Jakoby nic jsem vstal a zvolna pronesl. Dostal za vyučenou, hejsek. Ten už se sem nevrátí. Jelikož se vrchní rychle vracel, usoudil jsem hlasitě, že je zde výborná obsluha a lepší personál bych jinde těžko hledal. Háva něco spokojeně zamručel a když mě ještě pro výstrahu klepl tácem do hlavy, přestal si mě všímat. Byl jsem otřesen. Mé šaty šlo už jen těžko nazvat nedělními. Zvláště pak vadil utržený rukáv, který ledabile plandal a bez pobízení šel stále za mnou. A když ještě navíc s ním háva co chvíli mimo děk utíral stoly, poznal jsem, že bude skutečně lépe, když se usadím. Zahlédl jsem stůl plný osamělých děvčat. Tam je tvé místo, Kvído, řekl jsem si. Nezabere-li jedna na tvé populární kousky, zabere druhá. Zde pšenku sklídíš. Popošel jsem ke stolu, uklonil se opačným směrem, aby upoutal. Zasmál jsem se té taškařici, aby poznali, že jsem veselá kopa. A zkaže jistě zde volné místo, i když není vidět, vmáčko jsem se rychle mezi dívky. Jedna slečna spadla pod stůl. Co pak hledáte zajíce? Smál jsem se hlasitě. Ku podivu nikdo se ke mně nepřidal, ani když můj loket zatlačil sousečí řízek hluboko do salátu. Hele, jídlo, pravil jsem a okusil, aby nemysleli, že se ostýchám. Když jsem snědl porci a vypil něco vínka, které bylo také po ruce, zdálo se mi jistě neprávem, že se mé společnice příliš nebaví. Musíš to rozjet, Kvído, poručil jsem si.

začal hovor. Tak co, buchty, poplkáme? Slečna naproti se už klíbla. Pochopil jsem, že mi dává znamení přízně a soustředil jsem veškerou pozornost na ní. Aby poznala, že si všímám, zvolal jsem chytej a hodil jí slánku. Bohužel jí nechytila. Za to vrchní háva byl v okamžiku nasolen jak treští játra. Zarazil jsem se, ale pak jsem na něj houkl. Tomáš, z toho, že se tu motáš, lokaj. A pokládal jsem věc za vyřízenou. Ne tak háva. Přeskočil dva stoly a začal mě zezadu škrtit utěrkou. Přemýšlel jsem, jaké znám vhodné protihmaty, ale nenapadl mi ani jeden. Alespoň, že jsem si vzpomněl na box. Poslal jsem kupředu direkt, ale zapomněl jsem, že háva stojí zbaběle vzadu. Vpředu byla pouze ta slečna, co mi nadbíhala. Padla na stůl jako poťatá. Chtěl jsem se jí omluvit, ale pak jsem si uvědomil, že alespoň vidí, kdo bude v rodině pánem. To už se mi začíná krátit dech a před očima se mi tvořila zajímavá červená kolečka. Snažil jsem se zachovat důstojnost a obracet vtipnými narážkami celou záležitost v žert, ale to už mě háva zvedla a nesl k otáčivým dveřím. Pokládal jsem za slušné rozloučit se s dámami, ale bohužel jsem k tomu neměl čas. Háva mě napěchoval do otáčivých dveří a začal je tvrdě pohánět rukou. Zprvu mě to bavilo a běhal jsem dokola veselé a svěží, ale půlnoci mě to začínalo unavovat. Copak háva, tomu bylo hej, větrání hostů dveřmi byl asi jeho koníček, ale já jsem byl k ránu už zcela vyčerpán a s kudopěním jsem omdlel. Háva mě ještě několikrát ze setrvačnosti protočil a pak mě vyhodil na ulici. Chvíli jsem si poležel, ale za chvilku jsem svěží a plný humoru vstál. Byl jsem polonahý, šatky téměř žádné a také botek jsem se jaksi nemohl dopočítat. Nevadí, Kvído, řekl jsem si, jsi stále přitažlivý. Zítra budeš schánět nevěstu znovu. Šel jsem domů a začal zkoušet kreslit jedním tahem schodiště.

Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v

zástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je

0: Antry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: přátelé, vyslechněte hrůzy plný příběh, který se udál snad rok a půl. Možná, že to byl o něco dříve, možná později. Po tom, co se dvě obzvláště vyhledávané osoby, jistý Čeky a Joe, vypravili na cestu pro ně svým způsobem poslední. Zůstává faktem, že se tenkrát hodně střílelo. Dá se říci, že teprve v okamžiku, kdy se oba zlotřilí a zavržení hodní i bídní bratříci váleli v příslušných kalužích krve, bylo učiněno spravedlnosti zadost. Říká sledacos. Prý od těch dob se zjevují v půlnoční čas, jednou tady, jinde onde zas. Kde spatřil prý?
1: No co? To, jo? Ne, tak to teda ne.
2: O půlnoci vyjel jsem já na oblídku s

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

0: jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: si ležet za směny. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na struna.

0: Haló? Tady byt pana Procházky.
1: Pan Procházka osobně?
0: Ano, prosím.
1: Haló?
0: Haló?
1: Tady je zoologická zahrada.
0: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
1: Napuste okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slon na koupání.
0: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
1: Protože u nás zoo přestala téct voda.
0: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
1: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
0: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji neroset. Je to družstevní, víte?
1: Co, vana?
0: Ne, vana, byt, já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
1: Nejapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
0: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
1: Jaký zase ale, jaký ale?
0: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu?
1: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
0: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
1: No, co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
0: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
1: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
0: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, abych řekl, že mi teče takovej Tizián.
1: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
0: Ano, prosím, tak já jdu.
1: Kam jdete?
0: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
1: Ty kamaráde, poslouchej. Ty jsi tomu opravdu věřil?
0: A čemu, prosím?
1: To mě teda podroží, to mě teda, no teda takhle to zblajznout, to jsem ještě teda nezažil.
0: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
1: No to bych prosil, že ne, kde já bych, brácho, sehnal slona?
0: No, kde, přece tam, kde pracujete, v zoologické zahradě, ne?
1: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
0: No jo, ale promiňte, já to nechápu, tak proč jste mi vlastně telefon?

0: Koval.
1: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
0: A, ale co je na tom legračního?
1: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová. Jak by se ten slon dostal do bytu?
0: No jak, mohli by ho vyvést výtahem.
1: Koukej, brácho, přestaň si ze mě střílet, jo? A přesně si tomuhle tomu nemohu věřit.
0: No a proč ne?
1: Poslouchejte, čoče, vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
0: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
1: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
0: Ježiši, a proč zase?
1: Za toho slona.
0: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
1: Koukej, kamaráde, co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
0: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
1: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
0: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
1: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu. No určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
0: Ale, promiňte.
1: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přemstím k vám. A nalinýruj ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, který nemá smysl pro legraci.
0: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Povál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívaj značkovací plech. A ty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrá.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 12. května oslavíme společně se skupinou Chrpak Rudim 50. narozeniny Festivalu trampských písní v Horním Jelení.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

mi zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe.

Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom lít přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

20, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostaných lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku,

kdo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho.

kdo chce zvednout třeba zítra, komu je to všechno fuk, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

Kdo jiný ví lépe, že i nejpoctivější nástroj jednoho dne doslouží, než člověk, co s takovými nástroji pracuje? Přijde den, kdy se beznadějně poláme i nejlépe sesazené mlýnské kolo, kdy pukne přepracovaný list ocelové pily a kdy steří dubové veřeje a bezpečné krovy. Takové černé dny jsou podobné těm, kdy se u lůžek zapaluje vosková svíce. Nedlouho předtím pronášejí velcí duchové svá poslední slova, ta slova, jež jsou zanášena do foliantů světové historie a do malého inspiromatu Břetislava Hartla. Běda, řekl Břetislavu Hartlovi římský císař Vespasianus, zdá se mi, že se stávám bohem, zatímco jiný císař, Ludvík XIV., uzavřel svůj život slovy. Měl jsem za to, že umírání je daleko těžší. Francouzský generál Ney opouštěl tento svět s voláním: pojďte sem a podívejte se, jak dovede umírat maršál Francie. A španělský vojevůdce Narváez konstatoval ve své poslední hodince: svým nepřátelům odpouštět nemusí.

nechává nedokončenou práci a nenaplněné plány a k břehům onoho světa se vydává s hlavou plnou starostí, kdo to udělá za něho. Do kůlny teče, řekne například, vyměňte ty dvě prasklé tašky v levém rohu. Nebo okenní rámy se letos musí natřít, jinak začnou trouchnivět. A nebo se rozpomene, do toho rohového železářství došly takové šikovné kleště, určitě si je obstarejte. A když vysloví tento poslední pokyn, poslední jen proto, že na 150 jiných důležitých připomínek mu už nezbylo sil, odletí jeho duše k nebeské bráně, kde ji vítá velký zástup chalupníků v bílých řízách. Každý nese na uvítanou nějaký malý dárek, aby se jí nestýskalo po zemi. Jeden hoblík, druhý nové štípačky, třetí pilku ocasku, čtvrtý vrták, další šroubovák a ostatní rašple, pilníky, francouzské klíče, sádru, cement, hřebíky, měděný kabel, skládací metr, dláta, kladiva, sekery či nový pong. A svatý Petr má pro ní... Chalupářová duše ani nevěří svým očím, elektrickou vrtačku, která se dá jednoduchou montáží změnit v brusku, cirkulárku a LED-lampu. Vítám tě mezi spravedlivé, zdraví ho svatý klíčník, s nimiž se budeš radovati u věčné blaženosti před tváří Otce i Syna i Ducha Svatého. Až na věky, řekne chalupník a jde se podívat zblízka na panty u nebeské brány. Kdypak jste je naposled mazali? Jak dlouho myslíte, že vám budou takový vrzavý vrata sloužit? Vždyť se vydřou, nebudou doléhat, skříží se a zašprajcujou. A nečekaje na odpověď, mázne na závěsi něco vazelíny. A tady chybí šroubek, diví se dál, když mu padnou zraky na masivní zámek. Ukažte, já vám to přitáhnu. A zašroubuje světci chybějící vrut. Pánbu ti to zaplať, poděkuje mu Petr, ale podívej se dolů, zrovna tě vezou na hřbitov. Opravdu, to je můj pohřeb, zírá úžasle chalupník na svět z kosmické výšky. To se ale sešlo dost lidí, že ano, i ten vedoucí z prodejny stavebnin přijel a vedoucí toho rohového železářství, to je od nich hezké. A Bureš, Hanzlík i Kovanda jsou v průvodu a Roubíček. Rome, Roubíček, uhodí se duše do čela, ten si ode mne půjčil elektrickou pájku Holomek, ten už mi ji nevrátí, ten už mi ji nevrátí. Ty Poberto, zase si přišel zadarmo k pořádnému náčiní, kde pak ten jí sám nevrátí a u nás nikdo ani nevzpomene, že je pájka u Roubíčka. Ale stejně je škoda, přijde chalupářová duše na jiné myšlenky, že se už nevozí na hřbitov koňma. Koně ty bych rád. Auto to není ono, podívejte se, jak mu čoudí vejfuk. To už stůně po výbrusu. Tak už pojď, vezme jí svatý Petr za ruku a zmizí z duší za nebeskou branou. Měli byste mít ve dveřích vizírku, ozývá se ještě za dveřmi. Udělám tu vizírku, abyste viděl předem, kdo stojí za vraty. Dneska člověk nikdy neví. A pak je ticho, i hudba na hřbitově zmlkne a jenom nehlučný hlas faráře připomíná, jak dovedný a pilný dělník opustil vinici páně.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme úplnou novinku Mňau Mňau bandu, album s názvem Vcuc.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: víte, co já mám nejradši na zvířátkách, na velkých i na malých? Že jsou tak nějak spontánní, víte, pravdomluvná, víte, to se o lidech vždycky říct nedá. Já dovedu pochopit, když někdo není dost upřímný, nebo když někdo něco zatají, že občas...
1: No to věřím, já jsem si vás tohle všimla na plovárně. Vždycky, když jdou kolem kočky, zatajíte dech.
0: No, tak to sem nepatří, to sem nepatří. Já mluvím vážně, podívejte, že dovedu pochopit, když někdo třeba je rezervovaný, chápete, ale... Co bytostně nesnáším, je, když někdo lže.
1: Jo, ale to já taky. Já jsem taky taková. Teda mě k tomu vedli od malička, že jo? Maminka mi vždycky říkávala, Jiřinko, kdo lže, ten krade.
0: Mě maminka říkávala, Jiřinko,
1: no,
0: teda ne, mě říkávala, kdo krade, ten lže.
1: No to je podobný, prostě kdo krade, tomu není co věřit, no.
0: A víte, že mám někdy takový divný pocit, já jsem vám tuhle šel po Karlově náměstí, a tam se hádala do krve parta usmrkánků,
1: jo.
0: Já povídám, co je děti, a kluk takový malej špuntně povídá,

0: Mně se zdá, že v tomhle směru jakoby nám zaostávala výchova.
1: No, víte, ono, děti se mají vychovávat příkladem.
0: No právě.
1: Rozumím.
0: Rodiče by měli před dětma pořád lhát, aby vidělo to dítě, jak je to ošklivý.
1: No, to já bych neřekl. Já bych řekl právě, že rodiče by měli dítěti pořád říkat pravdu, aby to dítě vidělo, jak je to krásný.
0: To je taky možné.
1: Rozumíte, protože co je to platný mluvit. Příklad je důležitý.
0: Jo.
1: Tatínek vysvětlí synkovi, že se nemá lhát, v tom někdo zazvoní, on řekne, Pepičku, jdi se podívat do toho, když je to domovní důvěrník, že nejsem doma.
0: No, to je pravda. Teda maminka ještě mi taky říkávala, jestli dovolíte, říkala, s poctivostí, Jiřinko, nejdál dojdeš.
1: Ano, to je krásný.
0: A tatínek vždycky k tomu přidával teda žertem, že a když pojedeš na černo tramvají, tak tam budeš dřív. No, on byl takový filuta.
1: To je vidět, ano.
0: Takový čtverák. Víte?
1: No, tak můj tatínek, tak můj tatínek to tak daleko nedotáhl, on čtverák teda nebyl. Ale dost trojčil už, takže tatínek mě říkal, synku, snad věřil, že jsem jeho, a on mi říkal, synku, pamatuj si, že pravda je jenom jedna. Kdo lže, má daleko větší výběr.
0: No jo, no, ale podívejte se.
1: Ne.
0: Nakonec vychovali nás dobře.
1: Nás dva.
0: No jistě.
1: Jo,
0: já například nelžu ani dopravním orgánům.
1: Neříkej.
0: Ne, nelžu. Zastaví mě třeba, že jsem jela 120. Já nelžu, já se nevymlouvám a řeknu ano, já jsem jela 120, ať jsem chtěla být doma rychle, ať mi blbnou brzdy. No.
1: No jo, ona se pravda dokonce vyplácí, víte. Já
0: jo,
1: tom,
0: kde?
1: Ale jakože se rentuje, pravda.
0: Jo, takhle. To jo.
1: Já mám známý takový příklad, jo, nějaký Boučkovi. A ty mají 18letýho syna, který ho vedou od malička k pravdomluvnosti. A on vám takhle přišel v pondělí pozdě v noci domů, oni na něj čekali, a kde jsi byl a tohle. A on povídá, ale byl jsem, maminko, tatínku, v parku a svedl jsem spolužačku. A maminka povídá, to seš hodnej chlapec, že nám říkáš pravdu. Pojď, já ti udělám, co máš tak rád, banánový mlíko.
0: Jo.
1: Jenže on v úterý přišel ještě později, oni zase na něj čekali Boučkovi a kde jsi byl, a on povídá, ale svedla mě učitelka z autoškoly, a maminka povídá, vidíš to, táto, ten kluk nelže,
0: ano,
1: pojď, já ti udělám
0: banánový mlíko.
1: Banánový mlíko, no jenže on ve středu přišel v 3:30 ráno.
0: Už byla ta rodina ospala.
1: No jo, to víte, už říkali, že nelže byl, a on povídá, ale u té rozvedené sousedky, tak jsme si... A maminka povídá, to seš hodný, a tatínek popad největší pán, ona povídá, přece bys ho netlouk, když nám říká pravdu, a on povídá, jaký pak tlouk, netlouk, já mu udělám vejce na špeku, při tom tvým banánovým mlíku by to takhle dlouho nevydržel. To se vyplácí, pravda.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

strání si má výhlas volných cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem,

usmíváš, světlo dálek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když

polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen to, že mě si přeju, ať už spíš, ať je snem.

říkám Mary, koupil jsem dva revolvery. Než je ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív, který. Mary, zobla si z bonboniery. Pak řekla ten a bum a práska kocor vypad z voliéry. Ten druhý dřív, než stačila si podat sklenku šery. Prolistoval na jednu ránu šest románů od Kundery. Na to Mary,

to muka nemít kluka, bohu dík, že máme aspoň dcery. Mám Mary, chuť se bavit, choď náladu si spravit, dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Říkám aspoň o přestávce, vyskoušel.

Noc pomine, vím, den začíná zrát, co postavil jsem, s tím budem si hrát, s tím budem se loučit a budem se smát, to je mý drát. Pak možná jednou poznám, co je to sen, až po tmavé noci přijde den, kdy dočkám se, že vyjdeš ven.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
2: Moje nový pár upaluje silnici.
1: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků,

jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nejsi.

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: hitparáda Miloně Čepelky. Připraveno ve spolupráci s knihkupectvím Kanzelsberger.
1: Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
2: Hezký den. Na odskoku z divadla Járy Cimrmana zdravím od mikrofonu Kátery Rádia a tvrdím, neptám se, zač koupím knihu tuhle a začtu. Já jen čtu a čtu a čtu. Dnešní kniha s velkým K je z Ameriky, z první poloviny 20. století, a tedy už klasika. Ernest Hemingway s Bohem armádo. Poprvé jsem ji četl hned, když, domnívám se, prvně vyšla česky, to jest v roce 1958 v klubu čtenářů v tehdejším podniku s nejdelším jménem Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. A to v překladu tehdy teprve 34-letého Josefa Škvoreckého, rodáka z Náchoda, dnes už téměř legendárního. A to je důležité, protože on do tohoto vydání napsal i doslov. A vyšla, žasněte, v nákladu rovných 90 tisíc výtisků. Měla 292 stran, a bylo to skoro zjevení. Mě bylo 22. Čtenář jsem byl sice pilný, ale ne příliš zkušený. Čítal jsem, co mi přišlo do ruky. A teď text, jehož dialogy v něm označil překladatel za jednoduché, stručné až barbarské. A vysvětlil, že tím je čtenáři nabídnut ničím neohraničený prostor k domýšlení a k odkrývání podtextů. Pokud příběh neznáte, důstojník Frederick Henry, poručík armádní zdravotní služby ve válce později označené za první světovou, na bojišti raněný, něco řekl a Catherine Barkley, anglická ošetřovatelka ve vojenském lazaretu, do které se on zamiloval, taky něco řekla, a kde kdo z ostatních, pokud byli na blízku, tak jí pořád jen něco říkali. Řekl a řekla, tam jsou téměř jediné uvozovací věty. Úsporné svou stereotypností, však jaksi tajemně účelné a paradoxně snad mnohovýznamné. Ano, obdivoval jsem to, propadl jsem tomu. Musím však přidat, že dnes už je to okoukané, baže to snad může leckomu jít až na nervy. Stejně jako chudičké obsahy rozhovorů, předávajících nám často jen banální a samozřejmá sdělení. Literatura odjakživa zkouší různé postupy vyjadřování a ty stárnou, jsou opouštěny, vystřídávány, vracejí se. Po letech, ať je proto vždy čteme jen se znalostí historických souvislostí. Příběh zmarněné válečné lásky amerického poručíka a anglické ošetřovatelky je přesto i dnes a stále znovu silný a přesvědčivý. Také v tom, že jako svědek frontových masakrů vyhlásí Frederick jakýsi soukromý separátní mír, to jest stane se dezertérem a musí se ukrývat a hledat bezpečnější místa k životu. Protiválečná kniha, které bez pochybností uvěříte. V originále vyšla poprvé roku 1929, je tedy už málem stoletá, ale i dnes stojí za přečtení. Pořád, i když sám Hemingway napsal později jiné a snad lepší věci, pořád má jeho loučivý pozdrav s Bohem armádo nárok na pečeť kniha s velkým K. Je prostě dobré vracet se ke klasikům.

0: Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
1: Posloucháte Kantery Rádio a to je dobře. Mám za to, že jsem povinen vrátit se aspoň dovětkem k minulému týdnu, kdy jsem podával zprávu o práci poroty a vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší cestopis roku 2025, která, ta soutěž, je už 8 roků součástí cestopisného festivalu Neznámá země, organizovaného Miroslavem Náplavou a Petrem Horkým ve Zlíně. Dnes už totiž smím prozradit vítěze. Z 5 nominovaných to vyhrálo kubánské tango v rytmu blues od novináře Eduarda Preislera, které vyšlo v nakladatelství N-Media. Ale pozornost si zaslouží i ostatní 4 nominované tituly. Proto slyšte, že to jsou podle abecedy, tedy podle prvních písmen v názvech, Neúrodný půlměsíc od Lenky Hrabalové, která mimochodem získala i první cenu ve fotografické části soutěže, pak Periferní průvodce Prahou od Tomáše Staňka, cestopisný skoro román Markéty Doležalové Trek pod a slzy a kniha věnovaná Slunci a obzoru od Vratislava Krajnera. Může vás také zajímat, že přihlášeno bylo 27 knih a že v roce 2025 byl nejpůjčovanějším titulem ve veřejných knihovnách cestopis Ladislava Zibury Prázdniny v Evropě. Snad si vzpomenete, že také o něm jsem tady před časem mluvil. Ono se hodně cestuje a dost se o tom i píše. Problém však je, že pouhý popis těch cest nebo jen jejich prosté deníkové záznamy ještě z žádné knihy adeptku na cenu za nejlepší cestopis nedělají. Ale za to, že soutěž o něj existuje, za to patří organizátorům a porotě velké poděkování. Teď mě ale napadá, že zvláštní zájem je třeba projevit také o vítěznou fotografii Lenky Hrabalové. Autorka jí dala název Sprcha a je na ní domorodý mladík, nevím už kde, jak nastavuje svou hlavu proudu močí, tryskající zblíže neurčeného čtvernohého zvířete. Protože tam, kde žije, je nouze o vodu. Není to jen zvláštnost a není to ani k smíchu, je to memento. A pokud k úsměvu, tak jen k nejvýše chápavému. A svědectví o blesku rychlé pohotovosti paní fotografky.

0: Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
1: Teď knihy ze široké nabídky knihkupectví Kanzelsberger. Za prvé top 100 fotbalistů s podtitulem Nejlepší hráči 21. století. Ano, už 21. Třeba, že z něho uběhla zatím jen čtvrtina a je jisté, že k uvedeným se brzy přidají další, že jde o bilanci zatím jen částečnou. Krátké texty a k ním výmluvné fotografie, často jen takzvané momentky přímo ze hřiště. Samozřejmě, že nechybí Ronaldu ani Messi, ty znám i já. Vydalo nakladatelství Svojtka and Company. Nakladatelství Jota v Brně se hlásí cestopisem Chavary od Miroslava Haluzy, filmaře, který se rád brodí bahnem tropických pralesů a tentokrát se s kamarádem Simonem vypravil na řeku Chavary tvořící přírodní hranici mezi Peru a Brazílií. Příští rok bude kniha jistě účastnicí dalšího ročníku soutěže, o níž jsem hovořil před písničkou. Čekají na vás, dáte-li se zlákat, bezedné močály, komáři, hadi a zkrátka svět spod názvu, cituji, o kterém jste si mysleli, že dávno neexistuje. Vzadu na silných deskách je úctyhodný výčet cen, které dostal film knize předcházející. Nesmím zapomenout, že vedle fotografií se zde potěšíte také ilustracemi Michala Menšíka alias Nikarina. Ještě mám i dvě detektivky, i když číslovka 2 je v tomto případě zavádějící, neboť Námořník od Láše Keplera, což je pseudonymní značka spisovatelů manželů Andoriových, obsahuje 6 poměrně obsáhlých povídek, oscilujících mezi kriminalistickým a hororovým žánrem a nechybí ani stopy fantazy. V podtitulu jsou ale označeny jako krimi povídky a vydal je host. Zatímco Muž z Brna na onom světě ze společnosti Albatros Media, poskytující zastřešení knihám nakladatelství Moto, ten se ptá, kdo stojí za vraždou Pražáka na Šumavě. Román plný humoru, neboť tam mají důležité místo také Pražáci američtí, své někdejší pravlasti vzdálení, byť se k ní hlásící. Příběh napsala Petra Klabouchová, jejíž humor je trochu černý nebo aspoň načernalý. Takhle zní třeba hlášení velícího pilota letadla nad Brnem, cituji. Prosíme vás, abyste se připoutali bezpečnostními pásy a sklopili stolky i opěrky. Ujistěte se, že máte vypnutá elektronická zařízení a v kapse osobní dokumenty pro rychlejší identifikaci tělesných ostatků. Za několik minut zahájíme nekontrolovaný pád do polí zhruba 150 kilometrů od Prahy. Děkujeme, že jste cestovali s námi. Uf, ale to už dodávám já, nikoli pilot. A toto uf teď vyslovím ještě jednou, poněvadž musím říct, co dosud nikdy. Ne naschledanou ani naslyšenou, nýbrž děkuji vám, vážení posluchači Country Rádia, za 28letou pozornost, ba přízeň, kterou jste knižní hitparádě a mě v ní věnovali. Připravoval, natáčel a vysílal jsem ji rád, ale nic na tomto světě netrvá věčně. Všecko má jak začátek, tak konec. Prvně jsem tu byl u mikrofonu v polovině dubna roku 1998, naposled dnes, 7. května 2026. Knihy však budou na světě dál a bude i literatura. Neopouštějte ji, čtěte a radujte se z ní. Bylo to prýma, mějte se co nejlíp. Miloň Čepelka, váš předčtenář.

si za ty rány stál. Koukám, šel po tobě jak lítej.

ložiskách bzučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, tramské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
2: Proč vyčítat potám, že jsem otám, to by bylo asi nesprávné.
1: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha.
3: Kdo vchází do tvých snů, má lásko.
4: Představte si,
3: když nemůžeš v noci spát,
4: že kdesi
3: já budu chodit po
4: je svět plný krásy.

0: mají vždy své místo na Country Rádiu. Country Rádio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu. Začneme dobrou zprávou pro cyklisty. Mezi Sokolovem a blízkou Svatavou vzniká nová cyklostezka. Cyklisté teď musí využívat frekventovanou silnici, po které denně projedou tisíce aut. Nová trasa povede podél řeky Svatavy. V provozu prý bude od září. Lidé v Kyjově mohou nově využívat sdílená kola. Radnice se inspirovala v nedalekém Hodoníně, kde služba funguje 2 roky. A pozor, prvních 15 minut je zdarma, respektive platí je radnice. Sjednocení veřejné dopravy napříč regionem i jednodušší a přehlednější cestování. To Jihočechům slibuje krajský integrovaný dopravní systém, zkráceně iDeska. Cestující mohou nově navštívit web iDeska.info, kde najdou nové jízdní řády i další informace. To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend na Country Fontáně.
1: Krásné, dobré sobotní ráno, máme 9. května, 8 hodin 6,5 minuty. Vyladíte Country Radio, kde vaším dnešním dopoledním průvodcem bude Vítek. Tak jak jste slyšeli, probíhá víkend na Country Fontáně. Co to znamená? Hrajeme si vždycky blok interpretů, těch, kteří budou vystupovat na našich Country Fontánách, které se konají v červnu v Praze, v Brně a v Ostravě. No a vy máte samozřejmě během toho šanci si zasoutěžit o dvě vstupenky. Je to poměrně jednoduché, nevyžaduje to žádné znalosti, ale jenom rychlost a postřeh. Jakmile uslyšíte jingle se znělkou Country Fontány a se smíchem, tak je potřeba vzít co nejrychleji telefon a pokusit se dovolat na telefon 210 323 333, sem ke mně do studia. A když se dovoláte jako první, tak dva lístky jsou vaše na místo, které si vyberete, to znamená Prahu, Brno nebo Ostravu. Dopředu upozorňuji, že je velmi těžké se dovolat, čili je potřeba pokoušet štěstí usilovně, pravidelně a dlouho. No a jdeme si hrát. Prvním bude Jan Nedvěd mladší, Pískavá, když tátové hráli. Příjemný poslech vám přeje Vítek.

0: Tak to bylo hodně rychlý, než jsem uvolnil telefon, tak to bliklo a jako první se dovolal Martin. Martine, ahoj, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Slyšíme se dobře?
1: Slyšíme se.
0: Tak to je dobře. Tak Martine, proč jste zavolal?
1: Takže já jsem zaslechl co si jako výzvu. Říkal jsem si, mohla by to být past, že toho třeba bude jenom polovina, ale už jsem mačkal telefon.
0: Tak se to povedlo. Kdy jste naposled něco na Country Radio vyhrál?
1: Tak občas něco vyhraju, no, ale nejlepší byl kdysi dávno, už to je asi 15 let zájezd do Schwarzwaldu.
0: No tak to muselo.
1: To bylo v rámci takový velký soutěže, to bylo dobrý.
0: To bylo hezký, to je hezký.
1: Ne? A naposled jsem dostal tričko, který jsem si vyžádal co nejvíc X, ale XXL je mi stejně malý, no takže...
0: To máme, koukám, podobnou postavou teda, že jo?
1: To je možný, ano.
0: Jak trávíte dnešek? Pracujete nebo jste doma odpočíváte?
1: No, ani jedno, ani druhý. Teď jsem na výjezdu do lesa, teď jsem zastavil tady na takovém odpočívadle, abych mohl lépe mluvit a jedu zkontrolovat, jak nám to ty slabé deště ovlhčily, jestli je šance na nějaké houby jarní ještě.
0: No, myslím si, že sice trošku sprchlo, ale zas tak moc to nebylo, že sucho je pořád velký, no tak ale...
1: No, vedle mě je louže sice, ale jako do hloubky to asi bude slabší, no uvidíme.
0: No, většinou ty louže jsou jenom proto, aby jsme si ušpinili auto, že jo?
1: No, to je pravda, ano.
0: No, tak já vám přeju, ať máte štěstí při houbaření jarním.
1: Děkuju.
0: Děkuju, že posloucháte, no a doufám, že se vidíme na fontáně. Užijte si to tam. Jo?
1: Děkuju.
0: Mějte se hezký den a naschle.
1: I vám, nashledanou.
2: Ahoj, tady je Pavel Kopřiva z brněnského folk týmu. My se moc těšíme na pražskou country fontánu a to nejenom z toho důvodu, že se s váma potkáme, ale hlavně proto, že vám představíme zřejmě už naši novou desku. Takže ahoj v Praze.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Bounty a bláznivé léto nás přivedly až k dopravě, tak se podíváme, jak bláznivě to jezdí v Praze. Začneme výlukou metra, protože v metru na trase C se modernizuje zabezpečovací zařízení, tak až do zítřejší půlnoci je obousměrně přerušen provoz metralinky C v úseku Kobylisy Pražského povstání. Jezdí tam náhradní autobusová doprava XC a XC1 a tramvaj 36. Potom rovněž máme výluku, a to až do 7. července v úseku Želivského Vinice. To není metro, to jsou tramvaje. Týká se to 7, 15, 26 a 16, takže tam, když pojedete, dávejte si pozor. A rovněž se rekonstruuje trať v úseku Chodkovy sady Brusnice, to se týká linky 22. Podíváme se na silnice a zjistíme teda, že nehod máme už 5. Jedna nehoda v okrese Opava je obec Rohov a tam je ulice Hlavní a před číslem popisným 92 jsou tam v sobě 2 osobní automobily. Pak je v okrese Brno-Venkov je obec Neslovice a tam je taky ulice Hlavní a tam je taky havarované vozidlo. To auto narazilo do domu, je to kousek od restaurace. Potom máme problém v Jeřmanicích, nebo u Jeřmanic, silnice první třídy číslo 35. Je tam zvěř na vozovce, došlo ke střetu s osobákem, je to kousek za odbočkou na Jablonec nad Nisou. A pak máme nehodu ve Slezské ulici v Českém Těšíně, kde narazilo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete. Poslouchejte Country Radio, ze kterého vám přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
4: Tak co, byla dřív slepice nebo vejce? Bylo dřív MDŽ nebo svátek matek?
5: Letos připadá na neděli 10. května. V tento den se vzdává pocta matkám a mateřství obecně.
4: Jak to s tímto svátkem bylo v historii?
5: A že to mnohdy nebylo s oslavami jednoduché, řekneme si už v pondělí mezi 6. a 10.
4: A co je důležité, nezapomeňte v neděli svým maminkám popřát všechno nejlepší.
2: Country Radio.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak to byla na country rádiu Lynn Anderson, Rose Garden. To je písnička z roku 1970. A od 26. prosince 1970 byla 5 týdnů jedničkou hitparády Billboard Hot Country Single. Tak to byl velký úspěch tehdy. No a než si pustíme Nezmary, mamutí křik, tak já se podívám s vámi do kalendáře, protože dnes máme 9. května, je Den Evropy, Světový den Fair Trade, myslivecký kalendář říká, že hnízdí tetřev hlušec a jako jméno tam máme Ctibor, Ctibor a Ctibora. Ctibor, archaicky to je Ctibor, je mužským křestním jménem slovanského původu. Vzniklo ve staroslovanštině jako složení dvou slov. První část jména pochází ze slovanského slova čest a druhá pak boriti s významem bojovat. Jméno Ctibor se tak vykládá jako bojovník za čest, čestný bojovník, bojující za čest a podobně. Ctiborů a Ctiborů máme v České republice přes 1000 lehce a je to 171. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Takže milí Ctiborové, Ctiborové, my vám přejeme k svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, blahopřejeme je také všem těm, kteří dneska slaví narozeniny. No a posíláme písničku jako dárek Nezmaři, mamutí křik, protože si o ní napsal Mirek a chce ji zahrát také všem těm, co dnes pracují. Tak jdeme na to, všechno nejlepší a příjemný poslech.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočku.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: Country počasí.
1: 2:15 před 9:00 je nejvyšší čas se podívat, jak bude venku. Stručně by se dalo říci, že přichází slabé oteplení a přeháněk už bude jen minimum. Dnes se tedy očekává oblačné až polojasné počasí. Ráno lokálně i skoro jasno, ale ojediněle se ještě budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se zejména na horách mohou ojediněle objevit přeháňky. K večeru bude ubývat oblačnosti, většinou až do vyjasnění. Dnešní nejvyšší denní teploty budou 15 až 20 stupňů, na jihu území až 22, v 1000 metrech na horách 11, na Šumavě až 15. Foukat většinou bude slabý severovýchodní až severní vítr. Předpokládané množství srážek do 2 mm, na Šumavě až kolem 5. Tlaková tendence, setrvalý stav, rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, jinak dobré. Sluníčko vyšlo v 5:24 a zapadne ve 20:32.
0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Knižní hrdinka Conny užívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
3: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký den, blíží se léto a doba dovolených a je nejvyšší čas vybrat tábor pro děti. Většina z těch tradičních už je obsazená, ale na některých se stále dají najít volná místa. Je třeba počítat s tím, že si připlatíte. Zatímco u klasických skautských stanových táborů se cena zvýšila jen nepatrně, ty pobytové se zázemím podle České rady dětí a mládeže podražily oproti loňsku zhruba o 10%. Jakým způsobem se dá ušetřit na jídle, to nám přiblíží kolega Savana.
2: Nevyzvednuté obědy už nemusí skončit v odpadu. Střední škola Stavební v Jihlavě spustila zkušební provoz automatu, který nabízí hotová jídla veřejnosti. Projekt reaguje na dlouhodobý problém s plýtváním i na změny ve školním stravování. Nový systém zatím funguje ve zkušebním režimu a podle vedení školy už teď budí zájem veřejnosti. A podle nás samozřejmě zaslouženě. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: Novou plavební komorou Rohatec Sudoměřice na Baťově kanále na Hodonínsku už plují lodě a oficiálně tak začal její provoz. Díky stavbě se splavná délka prodloužila o 7 km na 60 km. Nově lodě proplují až do Hodonína. Jakou očekává ředitelství vodních cest návštěvnost, přiblížil Lubomír Fojtů.
3: V 90. letech se začal Baťův kanál zprovozňovat pro rekreační plavbu, tak v těch prvních sezónách byla návštěvnost zhruba 5000 lidí za sezónu. Dneska je to téměř 100 000 lidí a myslím, že letošní sezona už by těch 100 000 mohla i překonat. Právě díky tomu, že vlastně máme i další vodní cestu, máme víc přístavní infrastruktury a tak dále, vzniká stále více a více nových půjčoven a je stále více registrováno nových lodí. Takže já si myslím, že těch 100 000 možná letos už by mohlo i být překonáno.
1: To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

většího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spát.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: Víkend na Country Fontáně.
2: Krásné dobré ráno, máme sobotu 9. května, 9 hodin, 8 minut a 50 sekund. Vy posloucháte Country Radio, kde vás dnešním dopolednem provází Vítek. No a tak jako včera a i zítra, tak dnes probíhá víkend na Country Fontáně. To znamená, že si připomínáme interprety, kteří budou na fontánách hrát. Nezapomeňte, že fontány budou probíhat v Praze, v Brně a v Ostravě. V Praze to bude v sobotu 13. června, v Brně to bude v pátek 12. června a v sobotu 13. června a v Ostravě to bude 20. června. Lístky si můžete koupit na našich webových stránkách, můžete se podívat také na interprety, kteří tam budou vystupovat a podobně. Ale kdybyste náhodou chtěli, tak ty lístky můžete i vyhrát v našem soutěžení v rámci víkendu na Fontáně a je to úplně jednoduché. Uslyšíte výherní signál, což je jingle Fontány se smíchem, pak musíte vzít svůj telefon a dovolat se jako první na 210 323 333. No a když se vám to povede, tak lístky dva jsou vaše a místo, kam budete, si taky můžete vybrat, jestli to bude Praha, Brno nebo Ostrava. Tak se připravte, já si myslím, že ten signál bude poměrně brzy. Příjemný poslech.

štěstí. Představte si Pepu, Dřepu, Fadamově, Rouše a mrňavýho kocoura, jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a trchlápek, vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo.

0: představili Pepu v dřepu, v Adamově rouše a mrňavýho kocourek do zadku ho kouše. Zatěl drápek a ten chlápek vymrštil se jako drátek, hlavou břínku umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, bo humor je připraví, trest za újmu na zdraví.
1: Tak já mám na telefonu Tondu. Tondo, ahoj, dobrý den, slyšíme se.
2: Dobré ráno, tady Tonda z Hranic. Dobré ráno, slyšíme.
1: Tak proč voláš, Tondo?
2: Tonda volá na 2 stupenky na Country Fontánu do Ostravy.
1: No a Tonda, řeknu, měl velký štěstí, protože
2: wow.
1: Tonda dostane.
2: Děkuju.
1: Kdy jsi naposledně něco vyhrál?
2: Vyhrál jsem na jiným rádiu.
1: Jiný rádia nejsou. Jiný rádia nejsou.
2: Rozumím, tak vyhrál jediný jsem dvoudenní pobyt v Luhačovicích.
1: No, jediný rádio na světě slušný je Country Radio. Všechno ostatní,
2: tomu
1: to
2: rozumím,
1: nejsou,
2: však
1: to nejsou rádia.
2: Tomu rozumím, však už ho neposlouchám tamto.
1: No to je dobře, to je dobře. Co děláš dneska?
2: Já chodím. Já chodím 12 kilometrů rychlochůzí a jinak jsem navštívil sběrný dvůr a posekal jsem domácí práce prostě.
1: Já jsem tě teďka vyhodil z tepovky tím pádem, že jo? Protože jsi musel zastavit. No, tak to se omlouvám, ale za ty 2 lístky to stojí, ne?
2: Beze sporu, určitě. Pecka, paráda.
1: Hele, a ještě mi řekni, prosím tě, co jsi měl k snídani dneska?
2: Já jsem měl k snídani švejků v salát a 2 rohlíky.
1: To je dobrý, tak to musíš to rychle
2: fuzit. Taková chlapská snídaně.
1: Já tady mám ke kafi gumový medvídky a řekl jsem si, že každou hodinu, když domluvím s posluchačem, tak si jedny dám, jo. Tak já se těším tak na druhý tak už, no. Ale musím říct, ten švejkův salát, jako to jsi mě dostal, to jsi mě překonal. To je taky moje oblíbený. Majonézový salát je rohlíčky, to já můžu. Sice to není úplně pramen zdraví z posázaví, ale je to dobrý.
2: Tak já to vychodím, že jo.
1: No jasně. Hele, Tondo, tak ať se ti pořádně šlape. Užij si fontánu.
2: Děkuju.
1: A jsem rád, že posloucháš. Děkuju. Ahoj, hezký
2: Děkuju.
1: Den.
2: Tak opatrujte se všetci, hezký den,
1: ahoj.
3: Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Radio se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak jak to lítá, jsme slyšeli právě teď od Hobous a podíváme se, jak to jezdí. Začneme hromadnou dopravou v Brně. Tam se do 29. května nesvezete tramvají na Stránskou skálu, linka 10 jede na Novolišeňskou. V Olomouci máme taky problém, protože je vyloučena tramvajová doprava v úseku okresní soud Tržnice. V úseku mezi křižovatkami Aksamitova a Lafayetova probíhá oprava kanalizačních vpustí, takže se to týká linek 1 a 7 a také linky 2, 4, 5 a 6. Je tam náhradní autobusová doprava, takže v Olomouci pozor. Na silnicích podle webu zakruta.cz máme 30 uzavírek a 11 nehod. Nehoda je v ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou. Jsou tam dvě havarovaná vozidla, je to na křižovatce z 1. máje. Dva osobáky jsou tam. No, v Bohumíně, v okrese Karviná, slaví dneska v ulici 9. května, protože je 9. května a tam je pád cyklisty na vozovce. Je to kousek od křížení se 471, tak pozor na to. Dále máme na silnici 490 u obce Vlčnov, okres Uherské Hradiště, překážka na vozovce, vozidlo se srazilo se zvěří. Je to kousek za výjezdem z toho lesíka. No a potom ulice Borská v České Lípě, rovněž zvěř na vozovce, došlo ke střetu osobáku se srnou, takže opatrně. No a poslední nehoda na silnici 13 u Kunratice, u Cvikova, okres Česká Lípa. Opět zase střed se srnou. Tam to teda lítá na tom severu. Tak si dejte pozor. Jezděte opatrně. Šťastnou cestu z Country Rádia.
2: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Posloucháte Country Radio.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se.

Večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Na Country Radio nám dohrála a dospívala Olivia Newton-John, jeden ze svých hitů If Not For You. No a než si pustíme Bílý tesák a jejich kousek, který se jmenuje Můj trak, tak se ještě jednou dneska podíváme do kalendáře, a to sice na to, co všechno se událo 9. května, který je 129. den roku, a tak nám do konce roku zbývá 236 dní. Mám tady pro vás několik událostí. Například v roce 1346 papež Klement VI. Povolil Karlu IV. Založit klášter Emauzy, kde směl být v liturgii užíván slovanský jazyk. V roce 1873 to nebylo moc veselé, protože proběhl krach na vídeňské burze. Veselější to bylo v roce 1894, kdy proběhla premiéra hry Bratří Mrštíků Mariša v Národním divadle v Praze. V roce 1901 Austrálie otevřela svůj první parlament v Melbourne. Pro sportovce tady mám z roku 1926, kdy v Československu se odehrál historicky první rugbyový zápas. Moravská Slavia porazila AFK Žižka Brno 31-17. V roce 1946 byla otevřena zoologická zahrada Dvůr Králové ve Dvoře Králové nad Labem. V roce 1952 byla v Ostravě zprovozněna první trolejbusová linka. Dále v roce 1959 v Praze zahájila činnost Laterna Magica převzatým představením z Expo 58. A tady mám něco pro milovníky televize a pamětníky. V roce 1973 Československá televize zahájila na druhém programu pravidelné vysílání v barvě. První program začala vysílat barevně až o dva roky později. No a poslední, co tady mám, rok 1974, pražské metro zahájilo provoz na trase C. Tam se dneska oslavuje tím, že je částečně uzavřeno až do neděle, protože se opravuje a modernizuje zabezpečovací zařízení. Tak tolik některé události vztahující se k 9. květnu, no a teď už jdeme na ten Můj trak. Příjemný poslech.

hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem,

rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas.

0: Country počasí.
1: Venku to vypadá, že je tady slabé oteplení a přeháněk bude už jen málo. Dnes se tedy očekává oblačné až polojasné počasí. Ráno lokálně bylo i skoro jasno, ale ojediněle se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se zejména na horách mohou ojediněle objevit přehánky. K večeru bude ubývat oblačnosti, většinou až do vyjasnění. Dnešní nejvyšší denní teploty budou 15 až 20 stupňů, na jihu území až 22, v 1000 metrech na horách kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. Foukat většinou bude slabý, severovýchodní až severní vítr. Množství srážek bude od 2 do 5 mm, nejvíce by mělo být na Šumavě. Tlaková tendence, setrvalý stav, rozptylové podmínky, teď mírně nepříznivé, jinak dobré. A pranostika na dnešek? Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Ahoj kamarádi, tady je zde nás Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Tak jako mají dechovkáři svýho kmocha, my countrymeni máme svýho Henka Williamse.
1: Goodbye Joe, me got go, me oh my oh. Me got go, pull the P-Roll down the bio.
0: A taky Michala Tučného.

0: nehledám.
1: A Rangers. A Greenhorny.
2: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
1: A Věru Martinovou.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Začneme zprávou, která si určitě zaslouží pozornost. Dobrovolníci na Brněnsku a také v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 srnčat. Levné balíčky z Číny se brzy výrazně prodraží. Evropská unie totiž ruší bezcelní limity na zásilky z asijských internetových obchodů. Za každou položku v zásilce budeme muset zaplatit co přes 70 korun. Celkové náklady za balíčky tak vzrostou o desítky procent. Plzeň koupí v příštích 2 letech 34 bateriových trolejbusů. Polovinu nákladů na jejich pořízení pokryje dotace. Stvrdit to musí ještě zastupitelé 14. května. Tady je náměstek primátora Aleš Tolár.
2: Díky této dotaci dopravní podnik nad rámec své koncepce obnovy bude nakupovat dalších 34 bateriových trolejbusů. Dělá to v zájmu náhrady těch klasických dieselových autobusů za bezemisní vozidla. Díky těm novým bateriovým trolejbusům budeme schopni na linkách 22, 27 a 29 zcela teda nahradit autobusy bateriovými trolejbusy.
1: Tolik sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Víkend na Country Fontáně.
1: Hodiny ve studiu ukazují 10 hodin 6,5 minuty, máme sobotu 9. května. Vy posloucháte Country Radio, kde je vaším dopoledním průvodcem až do 12. Vítek. Na Country Radio probíhá víkend na Country Fontáně, to znamená, že si vždycky hrajeme interprety, kteří budou na Country Fontánách vystupovat. Tentokrát to bude Tomáš Linka, Pacific a rovněž kapela Epidemie. No a v rámci toho můžete soutěžit o 2 vstupenky na Country Fontánu dle vašeho výběru, to znamená do Prahy, do Brna nebo do Ostravy. Takže si naplánujte do kalendáře Praha 13.6. celý den, Brno 12.6. večer a 13.6. odpoledne a 20.6. Ostrava odpoledne, tak tam se můžete všude podívat na Country Fontánu. No a kdybyste si nechtěli pořizovat lístky přes naše webové stránky, kde je vše popsáno, kdo tam vystupuje, od kolika hodin to je, jak se vstupenky kupují, tak si o ně můžete právě dnes a zítra ještě zasoutěžit. Je to jednoduché, když uslyšíte jingle na fontánu se smíchem, tak musíte vzít telefon, vytočit telefon do studia 210 323 333, doufat, že se dovoláte a že budete první. No a když se vám to povede, tak právě ty 2 vstupenky vyhrajete a budete si moct vybrat, kam na které místo. Tak jdeme na to. Příjemný poslech.

0: Tak já vám povím, milí posluchači, to zase byla telefonická smršť. Nicméně prvním, kdo se dovolal, byl Martin. Martine, ahoj, dobrý den, slyšíme se.
1: Ahoj, slyšíme se.
0: Proč jsi volal?
1: Já jsem volal kvůli vstupenkám na fontánu.
0: No, to jsi udělal velmi dobře, protože to vypadá, že jsou tvoje. Kdy jsi vyhrál nějaký vstupenky nebo něco u nás?
1: Je, já nevím, jestli u vás, nebo u vašeho předchůdce jsem jednou vyhrál CDčko Alenky Filipové.
0: Aha, no tak to je hezký.
1: To už je hodně, hodně dávno.
0: To je hezký. Mě nejvíc pobavilo, Martin, když se dovolal, já jsem vzal telefon a říkám, Vítek, tady Country Radio, tak napřed jsem vůbec nevěděl, kdo volá, protože se ozval upřímný smích a radost, tak to mě velmi potěšilo.
1: No, mám obrovskou radost, protože snažím se dovolat kolikrát na jiné soutěže a snad po 2 letech jsem se dovolal.
0: No tak to je hezký. Co máš dneska v plánu? Na volníčko, na sobotu.
1: Dneska jedu Tchánovi a pak budu dělat něco na zahradě.
0: No tak to je hezký. Jarní práce na zahradě, to je zdravý, ale mě to teda moc nebaví. Tebe jo?
1: No mě taky ne, ale manželka se nedá dozmluvit takový věci.
0: Bych řekl, že máme trochu podobný osud teda. Jako. Většina chlapů to má, takže já jsem schopný tak jako ještě se sebezapřením projet trávník sekačkou, jo? To tak jako ještě dám. A potom třeba jsem ochotný, že se na manželku dívám, držím palce a fandím jí, ale víc prací mě nebaví na zahradě teda.
1: To já taky, já ještě jsem tam pokácet nějaký strom.
0: No to taky zvládnu,
1: když,
0: když se netrefím k sousedovi na plot teda tím stromem, že jo? Tak, to pak je dražší záležitost.
1: No,
0: tak jo,
1: může stát.
0: Tak Martine, ty jsi vybral Brno, tak nezapomeň, ano? Je to v pátek 12. Ano? A v sobotu 13. jo?
1: Ano,
0: a potom
1: a jenom můžu se zeptat, ty vždycky mě dojdou, nebo sami jenom hlásím jménem?
0: Hele, já tě tady napíšu do výhry, oni ti dají vědět, uvidíme, jak
1: dobře,
0: to bude. Jo?
1: Dobře.
0: Ale dobrý dotaz, dostal jsi mě do rohu teda.
1: Dobře, já jsem právě nikdy nepochopil, jak ty to funguje, protože se nikdo nezeptal na to, takže...
0: No, budem se tvářit, dobře, že všechno je vyřešený, nemusíš mít žádnou starost, dostane se tam. Buď to budeš na guest listu, někdo ti to pošle SMS-kou nebo takhle, nebo přijdou lístky, jo?
1: Dobře,
0: tak užij si sobotu.
1: Ještě jednou velký dík.
0: Nemáš za co, užij si sobotu a zatím. Užij si Country Fontánu. Ahoj.
1: Díky, zatím.
2: Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás.
3: Vím, jak je to těžké,

0: meditate on. Understand, yo man, you hear me talking, honey. Understand, yo man, remember what I told you. Understand.
1: S Country rádiem na cestách.
2: A po Johnu Cashovi je čas na dopravičku, začneme tou tramvajovou v Ostravě. Vězte, že kvůli rekonstrukci náměstí Republiky a opravy kolejí na Vítkovické jsou změněny trasy tramvajových linek 1, 2 a 3. 13. Potom do 31. října se rekonstruuje podjezd železniční trati na ulici Hlučínské a tam teda to objíždějí tramvaje 8 až 14, takže tam také opatrně v Ostravě, protože to jezdí jinak. Když se podíváme na silnice, web Zákruta uvádí stále 30 uzavírek a 10 nehod. A ta první, ulice Milady Horákové, Praha 7, před Letenským tunelem, 3x osobní vozidlo, to bude asi, že byl někdo dlouhej na brzdy. Ulice Sokolovská, je to silnice 3. třídy

0: republiky. Jezděte patrně, šťastnou cestu z Country Rádia.
1: Country Rádio. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
3: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
4: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
2: Polední menu Country Rádia.
5: My vás posloucháme každý den právě v práci.
2: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
6: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího Westernového městečka a také velkolepá představení. westernové-městečko.cz
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Šandy. Pozdravuj Vaštovky a muziko, ty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si Kšandy, pozdravuj Vaštovky a muziko, ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si Kšandy,

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

To byl na Country Rádiu Pavel Bobek, kdo o mě bude stát, písnička z roku 2010 z CDčka Víc nehledám. To byly písně Johnnyho Cashe. No a než si pustíme Věru Martinovou, tak se podíváme na Country Parník. Ano, i letos probíhají plavby, probíhají už od března a budou probíhat do konce listopadu. Jsou v různých časech mezi 11. až 18.30 podle ročního období. Odplouvá se vždycky z přístaviště v Poděbradech pod zámkem. Ta plavba trvá zhruba 3 hodiny. Do Poděbrad se dostanete snadno hromadnou dopravou a když tam přijedete autem, tak to nejbližší parkoviště je na Jiřího náměstí a přímo nad přístavištěm té lodi, která se jmenuje Král Jiří. Loď je opravená, krásná, už jsme to zažili loni, to znamená, že se tam dá sedět i nahoře, i dole. Jediná záležitost, lístky nejsou číslovaný, čili když si přijdete, zakoupíte vstupenku, tak podle toho, jak přijdete, tak si sednete, ale můžu vás uklidnit, že ze všech míst je krásně vidět i krásně slyšet. Když by náhodou nebylo hezky, tak se ten program přesouvá do podpalubí, ale nahoře už je zateplení, čili teoreticky to může probíhat i tam. Během plavby je k dispozici bar a teplá kuchyně, to samozřejmě není součástí vstupného a na loď se dá nasednout 20 minut zhruba před vyplutím. No a teď v květnu nás čeká, tam už máme vyprodáno, ale ještě můžete ve středu 13.5. od 17 hodin na Jindru Kejaka, potom ve čtvrtek 21.5. od 17 hodin bude Honza Vančura a David Fiedler, a ve středu 27.5. od 17 hodin bude Mirek Paleček. V červnu potom na nás čekají Pavlína Jíšová, Bohadlo Trio, Tony Joch a Karel Macálka, Honza a Jindřiška Brožovi, ty jsou z devítky, a Jana PS, což je talent Country Rádia. Další informace o Country Parníku najdete na našich stránkách www.countryradio.cz, tam je dlaždice Country Parník, na tu kliknete, tam vše najdete a tam se dají přesto koupit i vstupenky. Tak vybírejte pořádně, já vám pouštím Věru Martinovou, zítra další vlaky pojedou. Příjemný poslech.

0: Country počasí.
1: 11. dopolední za dveřmi, tak se pojďme hned podívat, jak bude. Dostavilo se k nám slabé oteplení a přeháněk pak by tedy mělo být už jen málo. Čeká nás proto oblačné až polojasné počasí, lokálně může být i skoro jasno, ale na horách se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se zejména na horách mohou ojediněle objevit i přehánky s úhrnem srážek do 2 mm, na Šumavě pak až do 5 mm. K večeru bude oblačnosti ubývat většinou až do vyjasnění. Dnešní nejvyšší denní teploty šplhají k příjemným 15 až 20 stupňům. Na jihu území až k 22, v 1000 metrech na horách je kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů. Fouká většinou slabý severovýchodní až severní vítr. Tlaková tendence, setrvalý stav, rozptylové podmínky, mírně nepříznivé, později přes den pak dobré. Rekordy počasí pro dnešek. Největší teplo bylo v roce 1834, to bylo plus 29 stupňů. Největší zima, rok 1941, přesná nula. A normální teplota pro dnešek 9. květen je 13,8 stupně Celsia.
0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šlíně prdlku poláhli vztah.
2: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Schovanky hrají na Barče. V pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Tentokrát se sejdeme v Chebu 13. května od 19 hodin v Kulturním domě Svoboda. Chystá se už 38. ročník, tradiční akce Ražický Pražec. Od pátku 15. do neděle 17. května zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gledli SV a 20 dalších. Stanování i karavany i tentokrát zdarma. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. A Zlaté šedesátky a jejich hraní pod širým nebem proběhne v sobotu 16. května od 14 do 18 hodin v Baštírně Senohrady. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. Podrobnější informace najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend na Country Fontáně.
1: Máme před sebou poslední dopolední hodinku v sobotu 9. května v 11 hodin 5 minut. Posloucháte Country Radio, kdy vás provází až do oběda Vítek. A probíhá víkend na Country Fontáně, čili můžete soutěžit a vyhrát dvě vstupenky na Country Fontánu, která se koná v červnu v Praze, v Brně a v Ostravě. Všechny informace o Country Fontánách najdete na našich webových stránkách countryradio.cz. My vám vždycky hrajeme blok interpretů, kteří na fontánách budou vystupovat. V rámci toho bloku se ozve znělka nebo jingle na Country Fontánu se smíchem a vaším úkolem je, když to slyšíte, tak vzít telefon a zavolat 210 323 333 a když se dovoláte jako první, tak ty vstupenky na místo, které si vyberete, dvě vstupenky, budou právě vaše. No tak vám držím palce, ať vám to vyjde. Jdeme na to, začínáme, Miroslav Paleček, Nesnaž se utéct. Příjemný poslech.

0: Ahoj, tady Milan Krbec, Zelenáči. Moc se na vás, přátelé, těšíme 13. června v Brně na Brněnské fontáně.
1: Říkali mi všichni na poslední štaci, že jen blázen neví, kdy to dům dál. Já už ale deku balit nebudu. Já chodil o dům dál celý život.

0: A já mám na telefonu poslední dopolední výherkyni paní Janu. Paní Jano, dobrý den, slyšíme se?
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste se dovolala dopoledne jako poslední a vyhráváte tedy dva lístky na Country Fontánu. Já vám gratuluju.
1: Děkuju.
0: Kam na tu Country Fontánu půjdete?
1: Chtěla bych Ostravskou.
0: Ostravskou. A s kým půjdete?
1: No, s manželem.
0: S manželem. Manžel vás samotnou nepustí s kámoškama, že jo? To byste tam dělali bugr.
1: Ne, my chodíme už jako fontány spolu.
0: Aha,
1: někým jiným.
0: Tak to je dobře. Hele, co děláte takhle v sobotu před obědem? Už máte uvařeno?
1: No, vařím.
0: Vaříte? Co to bude dobrýho dneska?
1: Řízek.
0: No, řízek v jakýmkoliv skupenství, v jakýkoliv podobě nesklame. Co k němu bude? Salát, kašička, hranolky, brambůrky?
1: Určitě salátek ze zahrádky a brambory.
0: Brambory, no tak to je výborná kombinace. Normálně už se za vás těším na váš oběd. A odpoledne pojete někam na výlet, nebo bude váleníčko, odpočinek, gaučíček?
1: Asi posekám zahradu a něco po zahradě bude.
0: No tak to je hezký, tomu se říká plán. Tak si užijte oběd, dobrou chuť k tomu řízečku, ať se vám daří sekání, užijte si fontánu. No a mějte se krásně, děkujem, že posloucháte. Naschle.
1: Naschledanou.

to před léto, jednoho dne časně z rána, řekl můj táta, Krista pána, další kluk, zase kluk, a ten kluk jsem byl já. Se mnou první regiment se chystá k boji, Jižan proti sebe řanu stojí, uchovej, uchovej, uchovej, Dixieland.

kdo zná, jak veliká je Dixie, kdo zná, jak veliká je Dixie. Šedá bluza barvy červánků se ztrácí, na zem ze sedel se muži kácí, dál, žij dál, žij dál, Dixieland. Bože, jak rád zase bych byl z vojny zpátky, spat si domov na okamžik.

tam, co leží Dixie. Kdo zná, jak veliká je Dixie? Kdo zná,

Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí, konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal

a pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc, jsem jen tak poutkou z tý řekl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 2,5 minuty před 11:30 je čas podívat se na dopravní situaci. Začneme situací na železničních kolejích. Dnes vezete se na trati Cheb Markdrevic do 15.5., Šumperk Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou do 20.5., České Budějovice Sumerau do 9.6., Chlumec nad Cidlinou, Ostroměř do 15.5. a do zítřka potrvá výluka Mladá Boleslav Mělník, kde se sesula půda pod kolejemi. Na silnicích to nevypadá nějak růžově, máme 11 nehod podle webu zakruta.cz. V okrese Most je obec Liběšice, tam je část Želenice a tam je nehoda kousek od parkoviště. Asi zřejmě někdo jel na výlet a trošku se tam netrefil. Dále máme nehodu na silnici 54 u obce Horní Němčí, to je v okrese Uherské Hradiště. Tam jsou dvě havarovaná vozidla, je to kousek od toho Bystra, co tam je. Dále máme nehodu v ulici Zlatá stezka v Jeseníku, kde osobní automobil narazil do stěny. Silnice 550 je u Dobrčic v okrese Přerov, je to kousek před zvířátkovem Horní Moštěnice, tak tam se srazil osobák s motocyklem. A podobně nehoda motocyklu je na silnici 19 u Mirovic v okrese Písek, je to kousek před Plíškovice. My jezděte opatrně, zejména na těch motorkách tedy, abyste šťastně dojeli do cíle a poslouchejte Country Radio.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
4: Tak co, byla dřív slepice nebo vejce? Bylo dřív MDŽ nebo svátek matek?
5: Letos připadá na neděli 10. května. V tento den se vzdává pocta matkám a mateřství obecně.
4: Jak to s tímto svátkem bylo v historii?
5: A že to mnohdy nebylo s oslavami jednoduché, řekneme si už v pondělí mezi 6. a 10.
4: A co je důležité, nezapomeňte v neděli svým maminkám popřát všechno nejlepší.
2: Country Radio.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.

čas od času se podívá a řekne, je to dobrý ještě.

Tak to byla na Country Rádiu Asonance a Jestřáb. To je kapela, ve který je také náš kolega Petr Bouslav. Ten mimochodem s vámi bude zítra od 13. hodiny. No teď se podíváme, co vás čeká dalšího ve vysílání Country Rádia. Máme prodloužený víkend na Country Fontáně, čili soutěžíme o vstupenky. Soutěž bude pokračovat po 13. hodině, kdy za vámi přijde Miloš Keller. No a mezi 12. a 13. bude víkendová polední siesta. Její téma je na starém, dobrém, divokém západě. To pro vás připravil Bezi Junior. Jak jsem říkal, ve 13 hodin přijde kolega Miloš Keller, který s vámi bude až do 19. večerní, protože do 17. budete soutěžit o vstupenky a od 17. začnou písničky na přání, které jsou vždycky v sobotu dvouhodinové. No a v 19 hodin se můžete těšit na potlach Country Rádia. Zítra dopoledne se uvidíme opět spolu, budeme pokračovat v soutěžení o vstupenky. Odpoledne, jak jsem říkal, bude Petr Bohuslav. A zítra potom v 18 hodin bude Bonanza, kterou připravuje Miloš Keller, to je hitparáda, a tam by měla soutěžit druhá pětice talentů, ale s jinými písněmi než s těmi, kterými soutěžili. Potom bude pořad Zdravíčko doktore, který připravuje kolega Vladimír Mertlík, a premiéra bude zítra host profesor Michal Holub. Budou si povídat na téma hepatitida A, nemoc špinavých rukou, tak to bude zajímavé. Zítra také bude potom repríza knižní hitparády Miloně Čepelky. A večer pak zítra se můžete těšit na Folkmeny s Milošem Kellerem. A večer uzavře o 23. hodině zítra Milan Schmidt se svým albem Týdne. A tam si poslechnete úplně nové album Mňau Mňau Bandu. Takže se máte na co těšit, no a teď už na vás čeká Hop, Trop a Betty. Příjemný poslech.

0: Country počasí.
1: Tak za chvilinku přijde poledne, tak je čas si říct ještě, jaké bude počasí a rozloučit se. Začneme počasím. Dnes bude oblačné až polojasné počasí. Lokálně může být i skoro jasno, ale na horách se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se zejména na horách mohou ojediněle objevit i přehánky s úhrnem srážek do 2 mm, na Šumavě pak až do 5 mm. K večeru bude oblačnosti ubývat, většinou až do vyjasnění. Dnešní nejvyšší denní teploty šplhají k příjemným 15 až 20 stupňům. Na jihu území až k 22 stupňům, v 1000 metrech na horách je kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. Fouká většinou slabý severovýchodní až severní vítr. Tlaková tendence je setrvalý stav, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, později přes den pak budou dobré. Dopoledne sobotního víkendu na Fontáně je úspěšně za námi. Vyhráli jste celkem 8 vstupenek a na dalších 8 se můžete těšit až po polední siestě, kdy dorazí Miloš Keller. Dobrou chuť k obědu a pěkné odpoledne vám ze studia Country Rádia přeje a zítra ráno v 8 se na slyšenou těší Vítek. Ahoj!
0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
3: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, trampské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, folk team Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
4: Prosvědčí to potám, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
3: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice, Praha.
5: Každý z nás má svoje oblíbené písničky, které osvěží paměť a probudí vzpomínky.
6: Jestli pak víš, že se o tobě mi blbne.
5: Na velkou lásku, na nezapomenutelné léto.
7: Léto je blíž, má duši čistou a země blízko.
5: Na kamarády a přátelé.

0: Taková kouzla umí písničky, které s vámi prošly životem.
1: Teď už dobře to ví.
0: Taková kouzla umí Country Radio.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu. Začneme dobrou zprávou pro cyklisty. Mezi Sokolovem a blízkou Svatavou vzniká nová cyklostezka. Cyklisté teď musí využívat frekventovanou silnici, po které denně projedou tisíce aut. Nová trasa povede podél řeky Svatavy. V provozu prý bude od září. Lidé v Kyjově mohou nově využívat sdílená kola. Radnice se inspirovala v nedalekém Hodoníně, kde služba funguje 2 roky. A pozor, prvních 15 minut je zdarma, respektive platí je radnice. Sjednocení veřejné dopravy napříč regionem i jednodušší a přehlednější cestování. To Jihočechům slibuje krajský integrovaný dopravní systém, zkráceně iDeska. Cestující mohou nově navštívit web iDeska.info, kde najdou nové jízdní řády i další informace. To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
2: Polední siesta na divokém západě.
3: Ech, klatě, dostal jste mě, šerif.

0: Polední siesta na divokém západě.
1: Ech, Klatě, dostal jste mě, šerife. Kam

0: Polední siesta na divokém západě.
1: Ech, Klatě, dostal jste mě, šerif.

0: se v oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chrýv.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník, muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

jako by na okamžik sticho, když ulicí se blížil jeho stín. Očí pár v tuhle chvíli zjihlo, když plavá Jane tu potkala se s ním. Z její ruky oheň dvakrát šlehnul,

tou vinou, co v sobě nosím víc jak 20 let. Jednou zradil jsem, já snad neměl šanci jinou, když proti dvěma jich tam

0: je, whoopla je pa je.
1: Country Rádio. Nejvíc country a české muzeum.

Bylo to roku 1881, kdy ve středisku těžby stříbra uprostřed městečka Tombstone došlo k památné pistolnické bitvě. Když vítr rozehnal pach střelného prachu, leželo před barem OK Coral mnoho mrtvých těl, mezi nimi i 18letý Billy Clinton. Očitý svědek později prohlásil, že slyšel byli ho uprostřed vřavy křičet. Nestřílejte na mě, nechci se být. Dnes už se v tom stounu pro stříbro lidi nestřílejí. Ale tam dole, pod horou Wood Hill, je dodnes řada hrobů jako jediná památka na muže, co položili životy za vidinu bohatství. Nic víc, nic míň, jen strochy olo.

by se hledal lepší střelec elegán. Gret měl šarm a k tomu rychlost, když tasil svůj kam. Bob Dalton, skvělý jezdec, předák jako psi. Své rázní byl mladík, šerifem mohl být. A kromě dalších byl tu Emmett, Dalton nejmladší. Na ranči

šel. Začal zmatek, začal křik a jek. K Daltonům se tehdy přidal Jones Ozarek. Oklahomě jezdí muži maskovaných tváří. Pochybnou slávou náhle jejich hvězda září. Nevědí však, kdy mají přestat, mají hazardní plán.

míří k nádraží. Pušky se lesknou, slunce kov odráží. Pak vážou koně v áli, mají spoustu munice. Cíl je banka v Kofejbilu, 8. ulice. Z úkrytu je posná rugby, však se celý chvěl. Když to hlásil šerifovi, Bůh

ještě trochu dynamitu, sejf se rozletí. Udělali hned dvě banky, loupež století. Když svou kořist Slatoš

padl Emmet s pytlem zlata, Ozarek i Gret. Jen Bob pálí z Winchesterovky, probíjí se vpřed. Vyhoupl se do sedla, Tom přišla sprcha střel. To dosvědčí každý, kdo ten smutný konec zřel. Než Bob vydech naposledy, bratry pomstil hned.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co je, panečku, provoz a těch aut kolem? Kdo se v tom má dneska vyznat?
2: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbytku,

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký den, blíží se léto a doba dovolených a je nejvyšší čas vybrat tábor pro děti. Většina z těch tradičních už je obsazená, ale na některých se stále dají najít volná místa. Je třeba počítat s tím, že si připlatíte. Zatímco u klasických skautských stanových táborů se cena zvýšila jen nepatrně, ty pobytové se zázemím podle České rady dětí a mládeže podražily oproti loňsku zhruba o 10%. Jakým způsobem se dá ušetřit na jídle, to nám přiblíží kolega Savana.
2: Nevyzvednuté obědy už nemusí skončit v odpadu. Střední škola stavební v Jihlavě spustila zkušební provoz automatu, který nabízí hotová jídla veřejnosti. Projekt reaguje na dlouhodobý problém s plýtváním i na změny ve školním stravování. Nový systém zatím funguje ve zkušebním režimu a podle vedení školy už teď budí zájem veřejnosti. A podle nás samozřejmě zaslouženě. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: Novou plavební komorou Rohatec Sudoměřice na Baťově kanále na Hodonínsku už plují lodě a oficiálně tak začal její provoz. Díky stavbě se splavná délka prodloužila o 7 km na 60 km. Nové lodě proplují až do Hodonína. Jakou očekává ředitelství vodních cest návštěvnost, přiblížil Lubomír Fojtů.
3: V 90. letech se začal Baťův kanál zprovozňovat pro rekreační plavbu, tak v těch prvních sezónách byla návštěvnost zhruba 5000 lidí za sezónu. Dneska je to téměř 100 000 lidí a myslím, že letošní sezona už by těch 100 000 mohla i překonat. Právě díky tomu, že vlastně máme i delší vodní cestu, máme víc přístavní infrastruktury a tak dále, vzniká stále více a více nových půjčoven a je stále více registrováno nových lodí. Takže já si myslím, že těch 100 000 možná letos už by mohlo i být překonáno.
1: To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend na Country Fontáně.
1: Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a provázím vás sobotním odpoledním vysíláním Country Rádia a tohle bylo upozornění na to, že za chviličku zase zazní výherní signál týkající se naší Fontány 2026. Proč? Protože po celý tento prodloužený víkend vždy mezi 8 a 16 hodinou v první polovině hodiny můžete soutěžit o libovolnou dvojici vstupenek na libovolnou fontánu v Praze, v Brně a v Ostravě. No a podobně to bude i za chvíli. Vyčkejte tedy signálu, který je složen z naší harmoniky, potom informace o fontáně a nakonec z divokého smíchu Tomáše Linky. No a kdo se dovolá jako první po tomto signálu, tak si bude moci vybrat dvojici stupenek. Pojďme tedy na to, teď je tu další písnička.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Marcela, zdravím.
0: Marcela, já vás zdravím, proč pak voláte?
1: Já bych chtěla na fontánu.
0: A na kterou?
1: Do Prahy.
0: Do Prahy, dobře, tak na Crowned fontánu do Prahy. Řekněte mi, na koho se tam nejvíc těšíte?
1: Na Linku, toho miluju, ten můj miláček.
0: Tak jo, kromě toho tam bude Roman Horký, Ivo Jahelka, Honza Vančura, Mirek
1: toho
0: Kolaček.
1: Toho taky Horkýho.
0: Folk Team a také ze zahraničí Deadbeats, Sugar Crush a podobně. Tak jo, takže dvojice vstupenek je vaše, já vám velmi gratuluji a vydržte mi chvilku na telefonickém spojení, ano?
1: Ano, vydržím, děkuju moc.
2: Ahoj, tady Roman Horký, srdečně vás zvu společně s Kamelotem na Country Fontánu do Prahy.

Tak tohle byli Kameloti, možná, že tohle budou hrát na fontáně také. Za chviličku Johnny Cash, Tony Linehart, Rangers nebo František Nedvěd. A já ještě doplním, že pokud jste to nestihli v téhleté hodince zatelefonovat jako první, tak máte šanci až do 16. hodiny, včetně dovolat se, pokud uslyšíte náš výherní signál. A zítra se bude o stupenky na country fontány soutěžit také. Teď už ale Johnny Cash, I Walk the Line.

Nechápe dnes, jak je možný pěšky dojít cíle. Majitelkou Cortiny je neforemná dáma, přestože má dost, tak bývá po večerech sama. Ušlápnutej úředníček, co úctivě stojí, ušetřil si na trabanta, dál se šéf bojí. Rozpoznáš tu každý

Fiata prej tý blondýně Maharadža koupil, aniž by s ní na MNV do manželství vstoupil. Svět je různej jako lidi, který po něm chodí, někdo nosí módní semiš, jinej pejska vodí. Někdo nemá na polívku a jinej rozbíjí svačí, někomu zas bezstarostně courat lesem stačí. Zapomenout na tuzéry a na moudrý hlavy, ze všeho mě na tom světě asi nejvíc baví.

0: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Nohama stírám rosu na koleji.
4: Ježišmarja, to je paráda.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
5: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Jarek Nohavica, Jdou po mě, jdou, písnička, která právě dozněla. A co bude znít na vlnách Country Rádia dál? Raduza s Robertem Křesťanem a nahrávka s názvem Dobrý lidi z CDčka Nebe je odemčené, ale také Josef Šimek, Hoptropáci nebo Copáci a jejich Tennessee Waltz.

Skupina Copa nahrávka s názvem Tennessee Waltz, kterou copáci natočili na svoje první album v roce 1991, Cop 1. Do 14. hodiny nám zahraje a zaspívá ještě Petr Bende písničku Utonout, nebo tu budou Shania Twain a Brian White, či Vojta Kyďák Tomáško. A po 14. hodině opět vyčkávejte na náš výherní signál ke Country Fontánám.

0: tak si ještě něco dám.
1: Country počasí.
2: V průběhu dnešního dne už zůstane polojasno s teplotami do 18 stupňů Celsia. V noci se vyjasní, někde budou i přízemní mrazíky. Budou teploty mezi 4 až 8 stupni Celsia, v údolích až 1 stupeň Celsia a slabý vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. Tlaková tendence, setrvalý stav, postupně slabý pokles. A zítra přes den budou teploty mezi 19 až 24 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách 16 stupňů. Bude jasno až polojasno ráno s výjimkou mečňovou mlhou. Během dne na jihu území místy mírný východní až jihovýchodní vítr. Tlaková tendence, mírný pokles a rozptylové podmínky během dne většinou dobré. Takové bude počasí ve zbytku dnešního dne a zítra, tedy v neděli.
3: Když spustí housle za skejnou.
4: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
5: Moon and all your splendor, no only my heart.
4: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
7: Já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát, tamhle, no to je zase daleko.
4: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulák@countryradio.cz.
7: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Schovanky hrají na Barče. V pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Tentokrát se sejdeme v Chebu 13. května od 19 hodin v Kulturním domě Svoboda. Chystá se už 38. ročník, tradiční akce Ražický Pražec. Od pátku 15. do neděle 17. května zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gledli SV a 20 dalších. Stanování i karavany i tentokrát zdarma. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. A Zlaté šedesátky a jejich hraní pod širým nebem proběhne v sobotu 16. května od 14 do 18 hodin v Baštírně Senohraby. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. Podrobnější informace najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend na Country Fontáně.
1: Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a provázím vás sobotním odpoledním vysíláním Country Rádia a tohle bylo upozornění na to, že za chviličku zase zazní výherní signál týkající se naší Fontány 2026. Proč? Protože po celý tento prodloužený víkend vždy mezi 8 a 16 hodinou v první polovině hodiny můžete soutěžit o libovolnou dvojici vstupenek na libovolnou fontánu v Praze, v Brně a v Ostravě. No a podobně to bude i za chvíli. Vyčkejte tedy signálu, který je složen z naší harmoniky, potom informace o fontáně a nakonec z divokého smíchu Tomáše Linky. No a kdo se dovolá jako první po tomto signálu, tak si bude moci vybrat dvojici stupenek. Pojďme tedy na to, teď je tu další písnička.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, Karel Douba.
0: Karel, já vás zdravím, moje obvyklá otázka, proč pak voláte?
1: Pro lístky na Country Fontánu.
0: A na kterou?
1: Na Pražskou.
0: Pražská Country Fontána, stejně jako v minulé hodině. Country Fontána bude na centrálním tenisovém dvorci na Štvanici, tentokrát tedy ne na Louce. No a bude v sobotu 13. budeme začínat v 11 hodin, končit ve 22. Dvojcestupenek je vaše, na koho se nejvíc těšíte na té pražské Country Fontáně?
1: No, asi na pana Vančuru a na Tomáše Linku.
0: Dobře, tak oba dva tam budou, aspoň doufám. No a vy máte dvojici stupenek.
1: No, jsou tam napsaný.
0: Jasně. Vydržte jasně. Mi na telefonickém spojení, ano?
1: Určitě, děkuju moc.
2: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: rokem Country Rádia.
1: Koncerty sdružení Underfolk se konají v nejrůznějších místech a městech. Namátkou Liberec, Pardubice a nebo třeba Mladá Boleslav či Plzeň. A právě do Plzně vás teď Petra Palaščáková pozve.
2: Milí návštěvníci koncertů v plzeňské kavárně Kroskafé u práce na Klatovské třídě. Spolu se sdružením Underfolk bych vás ráda pozval na koncert úžasné legendy českého písničkářství Jana Buriana. A kdy? Už ve čtvrtek 14. května od 19 hodin. Na viděnou se těší Petra Palaščáková.

Tak tohle byl Trump Evergreen Band a nahrávka s názvem Mexická svatba. Kdo nám dál bude hrát a zpívat? Máme minutu po půl třetí a jsou tady Nezmaři a nahrávka s názvem Růže z roku 1997. A také Face Hill s písní Diskis anebo Václav Neckář či Vaby Daněk. Dobrý poslech od Miloše Kellera.

Václav Liskář nám na vlnách Country Rádia zabrnkal, kdo nám bude brnkat dál. Mimochodem, tahle písnička je z roku 1975. O 11 let mladší je písnička Pranice Vabyho Daňka z roku 1986. A pak ještě budou odjíždět Hobous. V roce 1981 vydali svoje první LPčko Zvláštní znamenitou. A dojde určitě i na Pavla Bubka, Katku Garcí, Mé září, teď v květnu, a bude zpívat i Vajnona. Dobrý poslech na Country Rádiu.

ruce mává a ten druhý zasnou už. Potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští blaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok. Potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, tu při sobě leží.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád,

Tak to byla Vajnona Judd a nahrávka s názvem Burn in Love z roku 2003. Ještě Valdemar Matuška a písnička To jsem já, ten cowboy. Je to single z roku 1976 a originál natočil Glen Campbell, Rhinestone Cowboy. No a tuhletu hodinku uzavře, co se týče muziky, Guy Mitchell, When Blinky Blows.

0: Country počasí.
1: V průběhu dnešního dne už zůstane polojasno s teplotami do 18 stupňů Celsia. V noci se vyjasní, někde budou i přízemní mrazíky. Budou teploty mezi 4 až 8 stupni Celsia v údolích až 1 stupeň Celsia a slabý vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. Tlaková tendence, setrvalý stav, postupně slabý pokles. A zítra přes den budou teploty mezi 19 až 24 stupni Celsia v 1000 metrech na horách 16 stupňů. Bude jasno až polojasno ráno s výjimkou mlhou. Během dne na jihu území místy mírný východní až jihovýchodní vítr, tlaková tendence, mírný pokles a rozptylné podmínky během dne většinou dobré. Takové bude počasí ve zbytku dnešního dne a zítra, tedy v neděli.
0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.

Ahoj kamarádi, tady je Zdenál Vřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

co tak trošku rock'n'rollu. A třeba si i skočit. Vždyť není nad dobrou náladu. Užijte si radost s Country Rádiem. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Víkend na Country Fontáně.
1: Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a provázím vás sobotním odpoledním vysíláním Country Rádia a tohle bylo upozornění na to, že za chviličku zase zazní výherní signál týkající se naší Fontány 2026. Proč? Protože po celý tento prodloužený víkend vždy mezi 8 a 16 hodinou v první polovině hodiny můžete soutěžit o libovolnou dvojici vstupenek na libovolnou fontánu v Praze, v Brně a v Ostravě. No a podobně to bude i za chvíli. Vyčkejte tedy signálu, který je složen z naší harmoniky, potom informace o fontáně a nakonec z divokého smíchu Tomáše Linky. No a kdo se dovolá jako první po tomto signálu, tak si bude moci vybrat dvojici stupenek. Pojďme tedy na to, teď je tu další písnička.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já poprosím křesní jméno ještě jednou, poprosím.
1: Jindra.
0: Jindro, já vás zdravím. Obvyklá otázka na začátku každé hodiny tohoto víkendu, je to stejné. Proč pak voláte?
1: No, telefonuju, protože bych chtěl lístky na Country Fontánu do Prahy. Mm-hmm. Na Camelot bych se byl tak zvědavej trošku.
0: No jo. Tak výherní signál zazněl, vy jste se dovolal jako první, podmínky se splnila. Country Fontána v Praze v sobotu 13. června je vaše. Máte radost?
1: Samozřejmě, velikánskou.
0: Mm-hmm. Tak Country Fontána pochopitelně bude začínat v 11 hodin, končí ve 22. A na koho jste říkal, že se nejvíc těšíte?
1: Na Camelot.
0: Na Camelot. Roman Urky a Cameloti. Bude tam i folk team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and Deadbeats, také Sugar Crash z Kanady. Tak to budou všechno interpreti a to jsem je nevyjmenoval všechny. Velká gratulace a vydržte mi na telefonském spojení. Ano?
1: Ano, děkuji.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Když telefonuje do studia Country Rádia Pepa Pelán, znamená to, že se chce podělit o nabídku na zajímavý koncert, respektive o pozvánku pro naše posluchače. Tak jaký to bude tentokrát koncert, Pepo? Já tě zdravím, ahoj.
2: Taky zdravím, ahoj. No a je to pozvánka do hospody u Karla v Droužiticích u Strakonic na sobotu 16. května a jde o dvojkoncert, na kterém svoji tvorbu představí písničkář Pepa Pelán a host Jirka Frič. To je multiinstrumentalista, skladatel a tak dále, prostě skvělý muzikant.
1: Sobota 16. Droužitice, v kolik se začíná?
2: Začínáme v 19.30.
1: Pozvánku pro naše zejména jihočeské posluchače donesl na vlny Country Rádia Pepa Pelán. Já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Moc děkuju, ahoj.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Tak co, byla dřív slepice nebo vejce? Bylo dřív mdeže nebo svátek matek?
3: Letos připadá na neděli 10. května. V tento den se vzdává pocta matkám a mateřství obecně.
2: Jak to s tímto svátkem bylo v historii?
3: A že to mnohdy nebylo s oslavami jednoduché, řekneme si už v pondělí mezi 6. a 10.
2: A co je důležité, nezapomeňte v neděli svým maminkám popřát všechno nejlepší.
1: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Posloucháte sobotní odpolední vysílání Country Rádia, toto odpoledne vás vysíláním provází Miloš Keller, tohle byl Ivan Mládek a Benjo Band a jeho písnička s názvem Linda z roku 1976. Teď novinka, Crossband a Rozhodčí a za chviličku také Mirek Hoffman, Ricky Skeks a nebo skupina KTO. Hezký poslech.

Pro někoho možná úleva, když se dozví Líbám tě dnes naposledy. Jak pro koho? Skupina KTO dohrála, dospívala tuhle tu písničku. Teď se podíváme trošku do historie, rok 1967 a Karel Černoch. Ještě jeho popové období, Ona se brání. A pak optimistická zpráva, která mi trošku něco připomíná, Všecko bude. Hraje a zpívá to skupina Flaret. A ještě Míša Pávová a také Žamboši zazní v této hodině. Ať se vám hezky poslouchá. A dobrou sobotní pohodu s Country Rádiem.

Tak to byly Žambuši, Jaj, Elsker Die a ještě jedna písnička se nám do informace o počasí vejde. All Norwood's Coming Home a Glen Campbell. Pak tady to zmiňované počasí a po 16. hodině až zazní výherní signál. Tak to bude poslední dnešní pokus o dvojici vstupenek na některou z našich fontán. Pokračovat ale budeme zase zítra po 8. hodině raní. Tak pokud to nevyjde po 16., tak si z toho nic nedělejte a poslouchejte i zítra. Nebo ještě lépe, poslouchejte nonstop. Teď All Norwood's Coming Home a Glen Campbell.

0: country počasí.
1: Tak to byly Žambuši, Jaj, Elska, Daj, Aj. V průběhu dnešního dne už zůstane polojasno s teplotami do 18 stupňů Celsia. V noci se vyjasní, někde budou i přízemní mrazíky. Budou teploty mezi 4 až 8 stupni Celsia, v údolích až 1 stupeň Celsia a slabý vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. Tlaková tendence, setrvalý stav, postupně slabý pokles. A zítra přes den budou teploty mezi 19 až 24 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách 16 stupňů. Bude jasno až polojasno ráno s výjimkou mečňou mlhou. Během dne na jihu území místy mírný východní až jihovýchodní vítr, tlaková tendence, mírný pokles a rostlé podmínky během dne většinou dobré. Takové bude počasí ve zbytku dnešního dne a zítra, tedy v neděli.
0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Víkend na Country Fontáně.
1: Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a provázím vás sobotním odpoledním vysíláním Country Rádia a tohle bylo upozornění na to, že za chviličku zase zazní výherní signál týkající se naší Fontány 2026. Proč? Protože po celý tento prodloužený víkend vždy mezi 8 a 16 hodinou v první polovině hodiny můžete soutěžit o libovolnou dvojici vstupenek na libovolnou fontánu v Praze, v Brně a v Ostravě. No a podobně to bude i za chvíli. Vyčkejte tedy signálu, který je složen z naší harmoniky, potom informace o fontáně a nakonec z divokého smíchu Tomáše Linky. No a kdo se dovolá jako první po tomto signálu, tak si bude moci vybrat dvojici stupenek. Pojďme tedy na to, teď je tu další písnička.

0: Country Radio, dobrý den.
1: No, dobrý den, to je Petr.
0: Petře, já vás zdravím.
1: Já vám o lísky na fontánu.
0: Tak už víte, že se na to vždycky na začátku ptám. Ano, přesně tak, dovolal jste se správně. Jste první výherní signál zazněl. Jaká to bude fontána? Bude to jiná než pražská?
1: Pražská.
0: Bude to pražská zase. Tak já vás nechci zmást.
1: To bude po mně pravidelně.
0: Jasně, tak jo. Já vás nechci zmást, ale já se aspoň trošičku zmíním o té brněnské, protože na to jsem na odpoledne nenarazil. Tam budou Pacifik, Bravenci, Sichravo, Zelenáči, Sakrapes, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Poutníci, Kolíbří, Kufulat a podobně. Mirek Paleček a Ivo Jahelka budou taky v Praze. Na koho se těšíte nejvíc v Praze?
1: No, asi na to pana Jehelku, protože už jsem nešel hodně dlouho, takže asi na něj, pravděpodobně.
0: Jasně. Pražská i brněnská probíhají ve stejný den, tedy v sobotu 13. června, ta pražská na Štvanici. Bude tentokrát jinde, bude na tenisovém stadionu. Myslíte si, že je to pro vás lepší, nebo jste měli radši louku?
1: To asi jednou jsem říkal za ty, co chodím fontánu, tak...
0: Na cokoliv, vidíte. Tak ještě jednou gratuluji. Vydržte mi chvilku na telefonickém spojení, ano?
1: Ano.
0: No a vážení milí posluchači, já poznamenám, že pro dnešek je to všechno. Zítra se bude po celý den od 8 hodiny opět soutěžit.
2: Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.
3: Kněžná fialinko, proč

lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

Tohle byl Pavel Bobek, dálniční hlídka, za chviličku Johnny Cash, Beans for Breakfast nebo Hoptropáci či Karel Kryl. V této půl hodince vám nenabídnu už kukátko, ale spíš takovou pozvánku k nedělnímu večernímu vysílání Country Rádia. V rámci pořadu Folkmeny po 21. hodině si budu povídat s Josefem Guschelbauerem. Znáte ho zejména z našich kukátek, z pravidelných pozvánek na koncerty a také přes léto z pozvánek na Landštejnské legendy. Určitě jste už o nich slyšeli. Landštejn je krásný hrad v jižních Čechách. No a v blízkosti tohoto hradu se odehrávají o prázdninách zajímavé historické příběhy, částečně zhudebněné, částečně recitované. O tom všem si budu povídat s Josefem Guschelbauerem v neděli po 21. hodině v rámci pořadu Folkmeny. A teď už Johnny Cash, Beans for Breakfast.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: No hurá, konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
1: Polední menu Country Rádia.
3: My vás posloucháme každý den právě v práci.
1: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
4: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího Westernového městečka a také velkolepá představení. Westernové-městečko.cz
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Spirituál Quintet a nahrávka s názvem Jednou budem dál. My jsme opravdu dál v našem vysílání. Máme 16 hodin a 37 minut a čeká na nás blondiák s červenou bugatkou. Bude tom zpívat Naďa Urbánková. Pak se mrkneme do Richmondu, to budou Besoni. A nakonec Kenny Rogers, Ruben James. To je porce další muziky na Country Rádiu. Pro vaši sobotní odpolední pohodu.

Kenny Rogers a Reuben James, ještě Pavel Dobeš nebo Conway Twitty a je tu druhá pozvánka v téhleté hodince, tentokrát k podvečernímu a večernímu vysílání Country Rádia. Ta je poměrně jednoduchá, mezi 17. až 19. hodinou písničky na přání. Máme sobotu a tak jsou dvouhodinové. Pokud tedy tu svoji neuslyšíte v první hodině, vydržte do té druhé. No a od 19. hodin až do půlnoci non-stop trumpská muzika, bez jakýchkoliv komentářů a povídání. Prostě trumpský večer na Country Rádiu začíná v sobotu v 19. Teď ale ještě dvojice písniček, které doplní tuto hodinku.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařina mi krade a skáče po mé posteli.

0: Tam, co je dneska stodolní, tam bydleli Romové. A co z toho všeho zbylo? Pralinky rumové.
1: Country počasí.
2: V průběhu dnešního dne už zůstane polojasno s teplotami do 18 stupňů Celsia. V noci se vyjasní, někde budou i přízemní mrazíky. Budou teploty mezi 4 až 8 stupni Celsia, v údolích až 1 stupeň Celsia a slabý vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. Tlaková tendence, setrvalý stav, postupně slabý pokles. A zítra přes den budou teploty mezi 19 až 24 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách 16 stupňů. Bude jasno až polojasno ráno s výjimkou mečňou mlhou. Během dne na jihu území místy mírný východní až jihovýchodní vítr. Tlaková tendence, mírný pokles a rozptylové podmínky během dne většinou dobré. Takové bude počasí ve zbytku dnešního dne a zítra, tedy v neděli.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tedy už jsem byl moc krát. Tamhle! No to je zase daleko.
4: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Máj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevypácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: novinky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím o zahrání písničky od KTO Frajer Joe pro Pavla Matulu z Lubiny k jeho včerejším 70. narozeninám. Písničku posílá všechno nejlepší přeje manželka Věrka a dcery s rodinami.

rád brandy pil a někdy serval. Když býval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou. Tu volnost mrakům záviděl snad ten Joe, frajer Joe.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Tady posluchač Mirek.
0: Mirku, já vás zdravím. Dovolal jste se do písniček na přání. Co a pro koho to bude?
1: Bude to pro všechny posluchače, bude to pro celý kolektiv Country Radio, včetně bývalých moderátorů, tedy Frantovi Šťastnovi, o něm jsem už dlouho neslyšel. A co to bude, třeba písničku Táhnu se jak těsto v štrůdlu od Honzy Vyčítala.
0: Dobře, dáme tuhle písničku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý den, ráda bych nechala zahrát píseň John Hardy od Greenhornu pro svého tatínka, milovníka country a tramskou duši z Prahy. Píše naše posluchačka.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky Mamince ke dní matek a také Mamince mých dětí, duo Červánek, Lupení. Píše náš posluchač podle e-mailu, soudím Michal.

0: Country Radio, dobrý den.
1: No, dobré odpoledne, Milošku, já tě zdravím. Já jsem se dlouho nešel a konečně jsem se dovolal, že bych ti zahrál nějakou písničku.
0: Tak, jakou písničku a pro koho to
1: tady
0: bude?
1: Tady je Denda od Bouzova, víš? Mm-hmm. Já jsem věrný posluchač.
0: Jasně.
1: Já jsem naladěnej ve všech autech, jenom na Country Radio.
0: Dobře, tak co to bude a pro koho?
1: Já si myslím, že by nejlepší byl zahraniční student, taková humorná píseň.
0: Lokálka, jasně.
1: Lokálka, samozřejmě. Jo. Pro všechny lidi, kteří mají rádi srandu.
0: Dobře, písnička bude za chviličku.
1: Děkuji moc krát a měj se krásně a opatruj se, jo?
0: Ahoj.

teď žlouhne park. Snad jsme si klid, tam za nádržní ulicí já musel tě mít. Proč blázen měsíc jste měl? Do nebejít, já tě ne.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Tak tohle byl Jan Spálený a jeho blues Nádržní ulice. Pro našeho posluchače Petra, který si stěžoval, že ho příliš moc nehrajeme, tak jsme ho dali právě teď. A pojďme k další písnice. Prosím, Kristýnce, k narození nám hodně štěstí, zdraví, osobní pohody, ať se ti splní všechno, co si přeješ. To ti přejí všichni, co tě mají rádi a posílají písničku od Epidemie Milé děti.

0: novinky na přání na Country Rádiu.
1: Dejme se teď dvojici písniček na přání. Prosím o zahrání písničky Stanice Svět od Radima Flendra a Lucie Vondráčkové pro mého manžela Honzíka Kříže k jeho dnešním narozinám. Milujeme tě, Jana a Honzík a celá rodina. A druhá písnička, druhý e-mail. Chtěli bychom zahrát písničku od skupiny Benjo Band Horolezci, to budou Prachovské skály asi. Je pro naši hezkou, hodnou, laskavou a milovanou maminku k dnešním narozinám. Písničku jí posílá táta a kluci Péťa s Toníkem. Jsme rádi, že tě máme, dodávají.

0: vidíš a je po mně. Písničky na přání
1: na Country Radio. Teď jedna písnička a dva e-maily. Naše milovaná Jájo, přejeme ti k tvým zítřejším kulatým narozeninám zdraví, štěstí a ještě spoustu krásných zážitků. Přeje s láskou tvůj manžel Pája a s ním celá rodina Friedrichu. Jenže nenapsali, jakou písničku, ale máme tu jeden e-mail. Rád bych posluchačům a celému countryádiu chtěl zahrát písničku Brhlík a Sojka. Píše Honza. Tak já doufám, že tahle písnička se bude líbit i Jáje.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až sedí chocholka.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí,

0: tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká, Vrhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se Sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Valérie. Mohla bych si říct o jednu písničku.
1: To víte, že jo, můžete. Jaká to bude a pro koho?
2: Tak chci si zahrát písničku Bude líp Samuela Bočana do Věznice Ostrova.
1: Z těch našich interpretů, které hrajeme na vlnách Country Radio, píseň o tom, že zas bude líp, máme od Žalmana a spol, tak já doufám, že svůj účel také splním.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A máme tu další dvojici e-mailů. Ráda bych mému příteli Lumírovi Gogo, který dnes slaví narozeniny, nechala zahrát písničku Velkou cestu od Gledly SV. Píše Romana, to je jeden e-mail a ještě druhý e-mail. Včera jste hráli píseň od Honzy Vyčítala, kterou jsem slyšel snad poprvé. A byla o Kocourovi, ale určitě to nebyl známý song Vracecí Kocouru. Ano, byla to písnička Kocour Prospektor. A zahrát si přeje posluchač Mirek.

0: Country Rádio.
1: Proč s jednouchým kocourem já často sedím tu? Proč za mnou chodí jako stín, drbu ho na špetu? Ty divíš se, že mu i piva občas cucnout dám. Ten kocour, to je nejskvělejší prospektor, co znám.

jako pivopy. I když měl obě uši, nebyl nic moc na krásu. Snad byl křížený sepsem, nevím co za rasu. Když vytáhli jsme z lahve špůd, tak vždycky mňouk a hek. Byl šťastný, když mohl aportovat špunty od flašek. My lámali tam marně skálu, nebyli moc fit. Vždyť víš, jak strašný prachy tenkrát stával dynamit. Jednou red zažval, ať ho chrání tisíc patronů, že je prej zvědav, kdo ukrad tu zbylou

podíly, vzal s dynamitem patronu, jak by to byla myš, a pak se tiše odplížil, jak kdyby rozk tam plíš. Však horší to ti dosvědčí Dave, co byl honákem. Bylo to žeblík za sebou, i šňůru s doupnákem. A to nejlepší nenechám si přece na příště.

0: dál táhnu krajem s kocourem a pořád vzpomínám.
1: První ze dvou hodin sobotních písniček na přání je za námi, druhá hodina po 18. hodině tedy začne SMS-kami. Jak jsem říkal, pokud jste neslyšeli svou písničku v této hodince, počkejte ještě na tu další. Po 18. hodině v sobotu jsou písničky na přání výjimečně jenom v sobotu dvouhodinové.

0: Country počasí.
1: V průběhu dnešního dne už zůstane polojasno s teplotami do 18 stupňů Celsia. V noci se vyjasní, někde budou i přízemní mrazíky. Budou teploty mezi 4 až 8 stupni Celsia, v údolích až 1 stupeň Celsia a slabý vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. Tlaková tendence, setrvalý stav, postupně slabý pokles. A zítra přes den budou teploty mezi 19 až 24 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách 16 stupňů. Bude jasno až polojasno ráno s výjimečnou mlhou. Během dne na jihu území místy mírný východní až jihovýchodní vítr. Tlaková tendence, mírný pokles a rostlé podmínky během dne většinou dobré. Takové bude počasí ve zbytku dnešního dne a zítra, tedy v neděli.
0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Úvod další hodinky písniček na přání zahájíme takovou trošku záhadou. Prosím o zahrání písničky pro maminku, až tě uvidím, od Věry Martinový, měla by velkou radost. Píše naše posluchačka Jani, odhaduji. Až tě uvidí, Věra Martinová také kdysi natočila Až tě uvidí, tak se ta písnička jmenuje. My máme ve verzi se Schovankami a solistkou Blankou Šurkovou. Tak snad je to ono.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme také k SMS-kám. Prosím o písničku Bitva o Karlův most pro kamaráda Honzu z Rusa, vypíše Hanka Zavírová. Moc prosím, zahrajte pro všechny maminky k zítřejšímu svátku něco o růžích. Moc děkujeme, Tomáš, Tom a Tomy. Nabízí se jedna písnička o růžích, kterou má Mirek Hoffman, taková vlastně vzpomínková.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Prosím o píseň Dokud budu žít pro manžela Milouše. Dnes je to 55 let, co jsme se seznámili. Moc děkuji, píše Ivana ze Stochova. A zahrajte prosím nějakou skladbu od Američanky Nora Jones, mé známé vodačce Blažence Turkové z Peček, k jejímu zítřejšímu svátku jako vzpomínku na nádherný vodácký zájezd Norsko 92, píše kytarista Fejkl.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Zítra má svátek Blaženka, prosím zahrát od Valdy Eldorado, píše Jarka. A ta druhá, chtěli bychom si nechat zahrát písničku od Mirka Černého, Chlap Zuzanka. Bylo by to K nám na osadu neznámá, jmenovitě pro Tuláka a Marťase. Bohužel více nás tu nesešlo, píší z osady a my hrajeme.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtin, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Na to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každej bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jedinej cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dar, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s bejstou, mě vstal a po těhle se usmíval. Já řval, jsem Zuzanka, tak ahoj, že mě vidíš rád, že mě vidíš rád a víš, co tě teď čeká. Chytil pravejak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, vytáhl z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc, mý pobouchač se sláh, ale já ji měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčný nepokoj, tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej mi tě rád a přímo do očí, Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
0: Na přání na Country Rádiu.
2: Trojice SMSek a dvě písničky, protože u té první SMSky není písnička. Zahrajte prosím všem kamarádům s pozdravem z Olomouce. Píší Chobotnice a Kuře a Minikuře. Tak si kamarádi snad vyberou z těch následujících dvou. Zdravím a prosím o zahrání písničky od Viliho Nelsona Pancho and Lefty, píše náš stálý posluchač Petr ze Žlebu u Čáslavy a jen tak pro radost se zahrát písničky Dvorečkový Zdenka.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Teď je to takové velmi aktuální přání, píše posluchač Petr. Když už jste hráli tu lokálku zahraničního studenta, zahrajte také Františka Levotu. Myslím si, že je to také pěkná parodie a pěkná písnička. A pošlete ji všem, kteří měli či mají lokálku rádi. Rádi zahrajeme.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Tak, písničky na přání neskončíme zrovna optimisticky, ale konec konců doufám, že večerní tramská muzika bez komentářů až do půlnoci vás potěší, píše náš posluchač Petr. Slávek Janoušek před lety natočil na svoje první LPčko písničku Divný suchý rok. Asi ani on sám netušil, jak je to prorocká písnička a jak bude zejména v posledních letech platit. Zahrajte ji prosím všem, aby si připomněli, že to sucho je opravdu divný, píše Petr. Dobře, Slávek Janoušek, Divný suchý rok, skladba ze začátku 80. let.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani sad letos nerodil, spousta stromů uschla. Dlouho jsem zase marodil, vzácná semena květin mi stuchla.

tam vzadu vykáceli sad. Kořeny vyhodili do povětří, viděl jsem je tu už tolikrát. Pokaždé je Alan znovu zvětří, přál bych vám je vidět, jak se ti chlapi

Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

0: bojíme se jen strašáků.
1: Něčeho z hlavy něčí,
0: ale nepřivedou nás ke strachu.
1: Doopravdická nebezpečí, to nikdy

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: A na závěr této hodinky ještě informace o počasí, jak bude v noci a zítra. V noci se vyjasní, někde budou i přízemní mrazíky. Budou teploty mezi 4 až 8 stupni Celsia, v údolích až 1 stupeň Celsia a slabý vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. Tlaková tendence, setrvalý stav, postupně slabý pokles. A zítra přes den budou teploty mezi 19 až 24 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách 16 stupňů. Bude jasno až polojasno ráno s výjimečnou mlhou. Během dne na jihu území místy mírný východ až jihovýchodní vítr. Tlaková tendence, mírný pokles a rozptylové podmínky během dne většinou dobré.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: přípravě budeme potřebovat minimálně 1/4 kila lahůdkové country.
1: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já.
0: 20 deka pečlivě vybrané trampské písně.
2: Tak spěcháš, trampe kamaráde, kam?
0: 15 deka libového folku.
3: Jdou po mně, jdou, na každým rohu mají fotku mou.
0: 2-3 plátky mírně prorostlého bluegrassu.
4: Než otevřu rád oči, špajsku probírám, půlku šišky urám, kruh krku na
0: sluka. A nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
5: Když máš na lupě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží.
0: Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na Country Rádiu.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

mrak zastřel slunce krvavý. A hej na ptáku, na jich míří. Kam složím nohy bolaví, když nemají sílu.

roky si vzali naše touhy. Vzpomínky paměť ukrývá, těch, co jsi říkal, kamaráde,

řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí. Country.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Schovanky hrají na Barče. V pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Tentokrát se sejdeme v Chebu 13. května od 19 hodin v Kulturním domě Svoboda. Chystá se už 38. ročník, tradiční akce Ražický Pražec. Od pátku 15. do neděle 17. května. Zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gledli SV a 20 dalších. Stanování i karavany i tentokrát zdarma. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. A Zlaté šedesátky a jejich hraní pod širým nebem proběhne v sobotu 16. května od 14 do 18 hodin v Baštírně Senohrady. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. Podrobnější informace najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio.

zvonění, nad hlavou zvláštně tichý počasí. Člověk prý to nezmění, tak čekám, jestli plískne na časy.

To bylo pořád, kam tak spěcháš, Trempe kamaráde? Já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím Country Radio. Tam je potlach každou sobotu. Country Radio.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme úplnou novinku Mňau Mňau bandu, album s názvem Vcuc.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

toho potoka tam máme vždycky rast. Rance z hrbů schodíme a vybalíme chlast. Kamarádi z Yukonu nás zdraví vesele.

Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

zvedla a že prej jsem její typ. Řekla, já dřevaře na dálku poznám. Takovej býval můj muž, jako ty kafe míchal si palcem a o jazyk brousil nůž. Můj milej byl ze severu dřevař, měl pevnej hlas i krok. Když vousy mu přerostly přes tvář, tak je o kousal a spolk. Když poprvé zmohla ho láska, něžně mě do náruče vzal, zlomil mi přitom tři žebra a v zádech na trh sval. Já vařila jsem mu moc ráda, byl při chuti, všechno jí zmoh. Když jsem do sena nalila whisky, tak ho sešral klidně z toho.

to tenkrát mrzlo tak mocně, že k noci přimrzl den. Můj milý se poprvé umyl a potom vyšel ven. Už nikdy se nevrátil zpátky, změnil se v čistý led.

Jo, tyhle dlouhý sobotní večery já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouřem táboráku a pustím country rádio. No to je ono. Country rádio.

vytrvalé cestou, necestou. Vedne ve slunečním žáru díle, i když na nebi hvězdy jsou.

večer jezdí do mlení. Táborové ohně planou tmou, kol kolem nich pionýři sedí.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Člověka v životě potká nejedno neštěstí.
5: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé.
1: Ta pravda je, že nechodívá nikdy samo. Ať děláš, co děláš, všechno je špatně.
6: Já línou ženu mám, jen spí a jí.
1: Prostě ženský jsou jenom ženský.
7: Můj bože, ty mužský, já se v nich nevyznám.
1: Ale Country Radio, to je pane poslech.

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

Tenkrát jsem ještě nevěděl, stařičký Don Diego, co to hříb je pro tebe znamená. Nevěděl jsem, že se přihnalo štváno žárem až k vratu.

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

svýho peněz postaví hráz, až srdce trampů obalí mráz.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi, Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

jste 8 krempů sedělo a v zubech dýmku tisklo. Každý jak jen zatáhnul, tak hned to v dýmce písklo. A když všech 8 pafalo, po řadě běhně v tempu, tak měli z toho písničku, již neznal nikdo z trempu. Tak měli z toho písničku, již neznal nikdo z trempu. Přijel pro ně manažer v poledním žhavém horku a s jukou si odvezl všech 8 do New Yorku. Ve smokinkách je posadil na variétní scéně a publikum pak vidělo půl roku dnes a denně. A publikum pak vidělo půl roku dnes a denně. Jak 8 trampů z Yukonu do zubů dýmku stisklo a každý jak jen zatáhnul, hned to v dýmce písklo. A když všech 8 bafalo po řadě pěkně v tempu, tak měli z toho písničku, již neznal nikdo z trampů. Tak měli z toho písničku, již neznal nikdo z trampů. Když projeli New York, Londýn, Paříž, Barcelonu, tak vrátili se nazpátek do starého Yukonu. Na celém světě trepové ty závisti až zbledly. Na všechno zahrát uměli, na fajfky nedovedli. Na všechno zahrát uměli, na fajfky nedovedli. Jako těch 8 z Yukonu, co v sumech dýmku stisklo a každý jak jen zadá.

čistý a srdce bolavý. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví. Čekám

potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirouš.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí. Country.

když jsem se toulal Moravou na dohled od Bílé Pálavy. Víno vypité ve sklípku stouplo mi hvenku do hlavy. Potkal jsem věstonickou Venuši a dvě biblické Evy, než mi ráno probudilo mezi řádky jiné révy. Nad řekou Dým prolétla žůva a za ní černý čáp, na loukách spousta kytek,

zamává, to je Morava, jižní Morava. Spali jsme v lukách pod dubem, nad hlavou hnízdo čápa, a v lužních lesích na soutoku zradila nás mapa. V lužních lesích bzučeli komáři, ale vzpomínám jen v dobrém na hnízda přeulí a na strom ohlodaný bobrem. Když jsem se toulal Moravou, nedaleko Lechovic,

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha,

Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnout.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: The only two things in life that make it worth living

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme úplnou novinku Mňau Mňau Bandu, album s názvem Vcuc.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Chybí vám sluch anebo hlas?
1: Obojí, pane profesore. Obojí. A to je taková totiž hudební sluch. Já si myslím, že je to něco jako smysl pro humor. Prostě někdo má třeba aktivní a někdo jenom pasivní. A někdo ho nemá vůbec. A můj případ s hudebním sluchem je, že já mám takový pasivní hudební sluch. Mně se líbí její písničky. Já například miluju od Gilberta Beckoda Podívej kvete růže. A když mám bezpečně zjištěno, že není na doslech živej člověk a jsem sám doma, tak ještě dám slamík na dveře a zpívám si Podívej kvete růže. A to vám je zajímavé, to bych chtěl, kdyby mi někde některý vědec vysvětlil, čím to je. Já vevnitř tu písničku slyším přesně. Vevnitř zní naprosto precízně, bez jediné chyby. A vevnitř jí zpívám líp než Vondráčková. A líp než Gilbert Beckol. Vevnitř. Ale jak vám to projde tím krkem, to, co vyjde, to je halekačka. Jo, to je konec. Já nevím, kde se to změní. Víte? Někde v oblastech brzlíku. A vyjde ze mě hrozná věc. A já si můžu zpívat sám doma, ale nemůžu třeba jít na pódium a říct, a nyní si poslechněte píseň Gilberta Beckoda, Podívej kvete růže. Lidi by mě hnali a o půlnoci by mě přišel kopnout Gilbert Beckoda, tedy zjevení. Ale tak je to taky s humorem. Já třeba, člověk se namáhá z melodií, dejme tomu, pan Gilbert Beckoda se namáhá z melodií a pak nějaký takovýhle to nedoslýchavec, hudební nedoslýchavec, mu tu melodii obrátí něco hrozného. Ale s humorem je to taky tak. Člověk se někdy patlá s jednou větou, říká si, jak já bych formuloval tuhle větu, aby to byl vtip. A pak se to dozví, jak to koluje mezi lidmi a říká si, proč já jsem na to vůbec to co lidi o tom vypravují. A stačí jim to. Tak jako mně stačí to moje podání, Podívej kvete růže. Jenom jeden takový malý příklad za všecky. Třeba jak dovedou lidi tradovat anebo zapsat vtip. Není to žádný velký vtip, ale právě v tom Montrealu, když za mnou tam chodili různí lidi a mluvili na mě anglicky v domnění, že mluvím anglicky, protože mě hodinu slyšeli na jevišti předstírat, tak já jsem říkal, já už nevím, jak tomu čelit, já se budu muset naučit anglicky jedinou větu, která by zněla, pohovořit se mnou nelze, popít ano. A říkal jsem, prosím vás, to mě naučte a já to těm lidem budu vždycky říkat. A jediný vtip té věty je v tom, že tam jsou ty dva tvary, pohovořit a popít, v té stručnosti. Přijel jsem pak do Prahy a četl jsem, jak jeden český novinář, který byl v Montrealu a tohle ode mě slyšel, napsal. Pan Horníček neumí anglicky, vystupuje anglicky a naučil se jedinou anglickou větu a tu říká všem svým návštěvníkům, kdy jim říká. To víte, popovídat si moc nemůžeme, ale na skleničku bych s váma šel.
2: Pane Horníček, je těžší pro herce zpívat, anebo pro zpěváka mluvit?
1: No tak já bych řekl, že v každém případě je těžší zpívat, protože mluvit se naučí každý už ve dvou letech někdy nějak, že jo? Ale zpěv to je ošemetná věc. Ale já vždycky přemýšlím, čím to je, že když zpěváci promluvějí, takže to je takový, máte takový podivný intonace, který vůbec nikde v životě neslyšíte. A oni mi jednou vysvětlovali, že je to tím, že oni musí ten hlas držet v určitý poloze a že ho potom drží i v té próze. A teď se dopouštějí takových podivných intonací, které, a to není míněno proti ním, protože daleko horší je, když herec začne zpívat, to je samozřejmě. Oni, jim taky není dáno všecko, že jo? Když se zdá, že řeč je jednodušší než zpěv. Není, to je taky těžký. Mluvit normálně prostě a dávat větě tu intonaci, kterou potřebuje. Někdy herecky se uhraje v té písni lecos, ale někdy taky zpěvák právě výrazem tu píseň poničí. Já jsem například, už jsem tady jmenoval, já se k ní pořád vracím k té písni Podívej kvete růže, protože ji mám rád. A slyšel jsem jí zpívat jednu dámu, nebyla to, upozorňuji, aby nedošlo k nějakým těm, Helena Vondráčková, bylo to jinde, v jiném městě. Slyšel jsem zpívat jednu dámu a ta tu píseň zpívala tak tragicky. Ta píseň je jednoduchá, ta zpívá jako, hele, ty, který máš nějaký trable a který máš bídu a tyhle, tyho, tohle a tohle, tak podívej člověče, kvete růže, to je to důležitý, to je to krásný. A čili ten referén má být vždycky optimistický. A tato dáma to zpívala tak, jako kdyby říkala, máš trable, máš bídu, tohle všecko, ale já ti to musím říct otevřeně, ještě ke všemu kvete růže. To bylo hrozné. Prostě mu to na rovinu řekla, jo. Ten život je v tom, v tríbu. Protože podívej, Ježíš Maria, kvete růže. To je na zhroucení takový sdělení, když se to rozvíte, tak mírných zírných, jo, latinsky řečeno, tak to je na zhroucení skutečně, když podívej, kvete růže. Ale

svých snů, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zápraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá, vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

vážně, on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: starý zlatý klíč.
1: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
1: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: dal platit, zvlášť nebo dohromady.
1: A nyní bych chtěl poradit všem.
2: No to je právě to, co mě mrzí. Pořád v našich pořadech někomu radíš a abys tak jednou poradil mě svýmu kamarádovi nejlepšímu, to tě ani nenapadne.
1: Pak já vím, že potřebuješ poradit.
2: No potřebuju.
1: Tak se poraď doma.
2: To je delikátní záležitost, s tím nesmím ani za maminkou, ani za tatínkem.
1: No, tak to vem rychle, to máme za sebou, vidím, že se toho nezbavím.
2: No, hele, rád bych koupil jedný slečně kytku.
1: No, dobře.
2: Tu slečnu mám rád, hodím se k sobě postavou, bydlí blízko nás, má oči dvě. A
1: to se tě nebreptej tady jako malej kluk, holku máš rád. No teď si to říkal, to já nic neprozrazuju. Holku máš rád, tak jí koupíš kytku.
2: No to já právě...
1: Ty nevíš, jak si o ní říct, ty. Ty se upejpá. Ty nevíš, jakou vybrat. No, no, tak aby si věděl, že máš kamaráda, já tě naučím tak kupovat kytky, že ta tvoje holka...
2: Slečna, slečna.
1: No tak slečna, už teď může stavět skleník.
2: No jo, ale když to není jen...
1: Nic mi nepovíde, já ti nevyčítám, že neumíš kupovat kytky, ono to chce praxi.
2: Já vím.
1: Ona taky každá příležitost chce jinou květinu.
2: Ano, to vím, já jsem jednou od Jitky dostal za květiny málem pár facek.
1: Počkej, málem pár facek a tu jich chceš kupovat další kytky.
2: Ne, takhle není pro Jitku, s Jitkou už...
1: Takže jsi dostal těch pár facek.
2: No, dostal, ale...
1: Tak to nám vypráví, to mě moc zajímá.
2: Jedný se mi podařilo uhnout. No, já ti ho řeknu od začátku. Chodil jsem s Jitkou už dobrých 12 let. A tak jsem si říkal, Jiříku, do téhle známosti už se nemusíš bát něco investovat. A tak jsem jí šel koupit...
1: Kytičku, no vem to rychle.
2: No ne kytičku, no, to nemůžu
1: puget,
2: říct.
1: No
2: ne puget, oni zrovna neměli pugety. A tak jsem jí koupil spíš věneček.
1: Kápu, no to jsou ty, byly Velikonoce, to jsou ty věnečky z kočiček.
2: Ne, to nebyly Velikonoce.
1: Ne, nebyly. Že měli ty věnečky z kočiček?
2: No ne, oni neměli ty věnečky z kočiček, on, to byl spíš věnec.
1: Věnec?
2: No krásnej, z chvojí, za 400.
1: Počkej, ale... On přeci, to není vhodný dárek pro dámu věnec. Chvojí.
2: Jak to, já jí to dával na večer.
1: Máš jedno, jestli to dáváš ke svačině, nebo na večer, ne, nebo poledne.
2: Ne, ten nebyl speciálně na večer, ten měl nápis Spislavce. No, ano. Já jsem tam ještě připisoval Jituško, jak mi radil ten krát.
1: Tohle, na to zapomeň.
2: Jo.
1: To nebudeme rozbírat, jenom si pamatuj, že věnec se stuhou není nejvhodnější kytka na schůzku s holkou. Ty musíš ty svý božence...
2: Ne, Karla, Jičina sestra starší.
1: Ty po té příhodě ještě chodíš s Jičinou sestrou?
2: No ne, tak ona Jitka na tom není špatně, ona se provdala na venkov, má nějakýho hrobníka skrz ten věnec.
1: Dobrý, tak to ne, choď si s kým chceš, já jsem nakonec tady od toho, abych tě naučil kupovat kytky, tak se do toho dáme. Já jsem tady učitel, prodavačka, květinářka a mám kiosk s barevnýma kytkama.
2: No to dá rozum, že květinářka nebude prodávat perní.
1: Dívej se, mluvil bych pěkně pokorně při tvých zkušenostech s kupováním květin a nediskutoval s prodavačem květinářkou. Já mám krámek plný kytiček, jak vidíš, a dokud nepřijdeš slušně, tak ti neprodám ani pažitku.
2: A dobře, dobře. Se uklidni, hlavně koukej tady zboží zalejt, abych dostal čerstvý květinky.
1: Tyhle kytky, že jsou povadlí?
2: No hele, tulipány, jak ohejbaj hlavičky.
1: Ty se neohejbaj suchem. Ty se kloněj smutkem, že jede kupovat Grossman.
2: Dobře, když nejsem pro tulipány dobrý zákazník, můžu jít nakoupit jinam. Není to jediný?
1: Jinam?
2: Ano.
1: Madonna mia, to byste mi, pane, přeci neudělal. Mám doma 6 hladových dětí, zampánom a syna. Jsou jako stupínky.
2: Ale je mi to jedno.
1: Marcello, Chiquita, Sofia, Carlo, Ponti, Bugatiste, Madonna mia, mie chiquitte, Marcello, bambini mia, io sono solamente rinato, tramote, bombardamote, lo so, Marcello, Marcello, Marcello, Marcello, Marcello, Marcello, Marcello, Marcello, Marcello.
3: Krásný, je. Bogatý step. Adoptivní, adoptivní. Bogatý step, jak je ty podobné. Uklidněte se, nakoupím u vás. Nakoupím, stařenko.
4: Kde u vás stařenka? Jsem krásná italská holka. Madonna mia, mám všechno, co má mít.
3: Chodak, to spíš uvěřím, že máš čerstvý kytky.
4: Mamma mia, cornuto. Mamma mia, urazil moje tělo. Rocco, Rocco, kde jsi? Zavolej, bratři. Bratři jsem. Cizinec ti zneuctil sestru. Madonna mia, kdo si mě teď vezme? Kdo si mě teď vezme, Madonna?
3: Já ti snad někoho seženu. Slávku, pochop, že já snad budu častěji skupovat kytky v Praze, než v Neapoli. Že? Co tadyhle, Marcello?
5: Jak myslíš, Marcello? No, tak si beru skovej děti si svoje.
4: Hej, Mária už roku nemusí chodit. A kde mám ten krámek?
3: Kde? Na Karlově náměstí třeba.
5: No dobře, jsem na Karláku, no. Fialky, kytičky, fialky. Půjďte do rámu.
4: Zavírám, balím.
3: Co? Co blázní?
2: Proč zavíráš?
4: Je tady zima proti Nápoli. A ostatně jdu prodávat do kavárny. Na ulicích nejsou kšefty dneska.
3: Jednoho zákazníka bys mohl ještě obsloužit.
4: O jedno, no. Ale tak vybírej rychle. Tuhle si vem.
3: Tu mám nejradši.
2: Mezi náma. Neměla byste nějaký slušný věnec? Na co mě nezáleží, mám tu holku rád?
4: Už jsem vám jednou říkala, že věnec není vhodný dárek pro dámu. A neopírejte se mi o kaktu. Tuhle si vyberte, to je krásný, rozvinutý.
3: Hej, tuhle by se vzal, tuhle.
4: Tuhle?
3: No,
4: teď to je volámaná kytka, no, to je přímo šeredná.
3: No, ona Karla taky není z nejpůvabnější.
4: Právě proto bych jí tuhle kosodřevinu nekupoval. Mohla by se v tom poznat. Vyberte jinou.
2: Hele, Slávku, když už vybírám, neměl bys si nějaký tvrdší kytky?
4: Tvrdší? Hmm. Pro?
2: No, kdybych s nima náhodou upadl, aby se nepoškodil.
4: Proč byste padal?
2: No, oni na mě u Karličky někdy pouštějí psa.
4: Kdy někdy?
2: No někdy, vždycky, když přijdu.
4: Tak tvrdší kytky nevedu.
2: Ani pod pultíkem?
4: Ani nad pultíkem.
2: A co takhle malej věneček?
4: To už tady bylo. S malinkou stuhou.
2: Ne, bez stuhy. Malej, ale za to pevnej.
4: Proč malej a pevnej?
2: No, aby se dal tomu psisku narazit řádně na čuma.
4: Tak kupuješ kytky pro Karlu nebo pro psa?
2: No pro psa, ale on jí Karle může donést. Noviny jim taky nosí z trafiky.
4: Aha, tak já zavírám a malím. A jestli ti můžu dát radu, tak Karle kup fialky a psovi busta. Hej, Mária, připrav špagety, Francesca jde domů.
3: Copak, jemu se to radí, Francesce. Karleku fialky psovi busta. To jsem jednou udělal, jenže jsem to předal obráceně a pokousali mě oba.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej. Pojedou.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.